0: I'm Miley Cyrus.
1: Hey, it's Teddy Swims.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávaj zatáčky, točí se světcem na sračky, vedle mě zvrací princezna, nastavím dlaň a požehnám. Pro

se, co na to svědomí. A už si vzpomínám, já byl jsem na srazu s kumpány, který mám. Patříme do svazu,

0: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz
1: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
2: Zábava vlny tobogány.
3: Co vás čeká?
2: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
3: Plno tobogánů a skluzovek.
2: Tak všichni rychle do plavek.
3: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kupři vstupenku.
2: Relax, drinky, animace.
3: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
2: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
1: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
4: Na všechno existuje návod, až na muže po čtyřicítce, tedy až doteď.
5: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
4: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
5: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
4: Maitreya. Inspirace srdcem.
6: Hit Radio. Hit Radio.

0: v hodnotě 500 korun zdarma.
1: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
0: A dárek je váš, tak ušetřete s
2: Tisku levně CZ.
3: Náplně hned.
4: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
2: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Počasí komplikuje život nejen lidem, ale taky zvířatům. Záchranné stanice po celé republice přijímají v posledních dnech i dvojnásobek zvířecích pacientů. Nejčastěji jde o ptačí mláďata, která kvůli přehřátým hnízdům předčasně vypadávají nebo je opouštějí. Kapacity stanic jsou proto mimořádně vytížené. Podobných případů podle záchranářů s pokračujícími vedry dál přibývá. Čeští záchranáři pomáhají ve Venezuele. Do země zasažené ničivým zemětřesením vyslala 3 průzkumné týmy. Ty prověřují místa, kde by pod troskami mohli být ještě živí lidé. Počet obětí katastrofy už stoupl na nejméně 1500. 10 000 lidí jsou navíc stále pohřešovány. Fotbalová Karviná se smířila s vyřazením z ligy. Slezský klub stáhl odvolání proti trestu za ovlivňování zápasů. Rozhodnutí etické komise, která Karvinou vyloučila z první ligy, tak zůstává v platnosti. Ligová fotbalová asociace krok klubu ocenila jako zodpovědný. Podle ní pomůže stabilitě českých soutěží i postavení českého fotbalu v evropských pohárech. A teď už pojďme k nám do regionu.
3: Jihočeský kraj chce už příští rok začít stavět druhou etapu jižní tangenty u Českých Budějovic. Nová víc než 5-kilometrová silnice propojí oblast od Trhových Svinů s dálnicí D3 u Roudného a řidičům ušetří průjezd městem. Stavba za zhruba 1,2 miliardy korun by měla být hotová v roce 2030 a součástí trasy bude také 14 mostů. Dnešní počasí ze začátku polojasno, místy přeháníky, odpoledne bude od západu oblačnosti i srážek přibývat a mohou se tvořit i velmi silné bouřky. Teplotní maxima 29 až 33 stupňů.
4: Navštivte vodárenskou věž v Českých Budějovicích. Příběh vody vás překvapí. Více na www.vodarenskavjezd.cz.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Pondělí 6.02 Hit Radio a začíná snídaně šampionů Light. Já jsem úplně hotovej, jo. Já se vám musím přiznat, já jsem sem přišel do studia a říkám si, tak já jsem vůbec nespal, tak snad Jasmin nebo David budou jako v pohodě, jo. Ptám se Jasmin, říká, Jasmin, já jsem nespala. A říkám, tak to zachrání David. David, já jsem taky moc nespal. Co tady budeme dělat, lidi? Čau.
2: Ahoj, nemusíme to zvládnout a vy v tom jste, doufám, s náma.
1: Neuvěřitelný. Blink 182, tímto celý odstartujeme. Hezké ráno.
0: Hit Radio Factor.

0: Pět minut po šesté ladíte Hit Radio, tohle jsou Blink 182. A já se ptám, co to jako mělo znamenat? Ten víkend, ten včerejšek. Já teda, jestli můžu říct za sebe, tak takhle nějak si představuju peklo. A zajímalo by mě, co jste včera dělali, vy, kdo nás ladíte, a co jste dělali vy, protože já se přiznám, já jsem jenom ležel ve spodním prádle, v obýváku, zavřený okna, všechno, a snažil jsem se to přežít. To bylo dobře, byl jsem na balkóně na 3 vteřiny. Co vy?
1: To je ale to, co bychom jako měli dělat vlastně v tomhle počasí a co jsem si i já přála dělat, ale my jsme naopak měli s přítelem nejnabitější víkend, jako snad, který jsme kdy měli. Náš koncert, pak jsme jeli na festival, ještě jsme byli v divadle, ještě jsme scháněli věci na natáčení, furt nějaký pendlovačky sem a tam. A když jsem se dneska ráno zbudila a viděla jsem, že neprší, jak jsem si myslela, že má pršet, no tak přišlo takový zklamání.
0: No takhle, já se přidávám k vám, kdo jste u rádia, kdo jste taky úplně hotovej. Jasmin, ty jsi hotová?
1: Jsem hotová.
0: A co vlastně David, jak vypadal David v víkend?
2: Hele, my jsme byli u vody, takže docela fajn. A zbytek jsme se taky snažili jenom přežít.
0: Jenom přežít. Stínu, no. To byl největší úkol, největší mise tohoto víkendu přežít. Tak nás by zajímalo, co jste teda dělali vy, jak to vypadalo u vás, jestli teda ty naše domněnky jsou správné.
1: Čeká nás minuta šampionů, budeme mít 60 sekund na všechny vaše zprávy, tak nám pojďte napsat, jak se jmenujete, odkud jste a ano, co jste dělali ten nejteplejší víkend, který u nás zatím kdy byl.
0: 777 937 777 číslo znáte, sem nám to sypte a my k vám sypeme další hity, tohle je Mark Embry, hezké ráno z Hit Radia.

0: Byli na přehradě pastviny, voda jako kafe, ale bylo to super.
1: Petr z Brna celý víkend stěhovali, myslel, že se rozpustí. Ty jo.
0: Martina nedělala vůbec nic, už snad ani na záchod nechodí, jaký bylo vedro, vše se z ní odpařilo.
1: Honza a Ostrava přespávali pod stanem, romantika skončila brzo, když bylo ve stanu jako v sauně.
0: Dobré ráno, úplné peklo, doma v bazéně a naraženou bečku gambáče, nic jsem nedělal, ani spát nešlo. Petr z Koky.
1: Jenda a Jablonec nad ní jsou sobota 60 kiláků na kole, neděle u bazénu.
0: To je neskutečný. A takhle to pokračuje dál a dál a dál. Většina zpráv bylo, že jste prostě byli úplně vyřízený a my se tomu nedivíme. Tak doufejme, že už nás brzo čeká nějaký ochlazení, protože tohle, dámy a pánové, bude vysvobození. Těšíme se na to. Pojďte si užít další muziku. Huntrix Golden na Hit Rádiu v 6 hodin a 10 minut. Hezké ráno.

0: 17 minut. Krásné ráno z Itrádia.
1: Máme za sebou extrémně tropickou noc. Někde ty teploty neklesly ani pod 25 stupňů. Já si myslím, že jste se vařili zaživa stejným způsobem jako my. Nicméně otevřít okno, to bylo jako pustit si do ložnice fén prostě.
0: To je pravda, to je pravda. Ono nefungovalo vůbec nic. Já teda dneska ráno jsem se probudil a normálně bych mohl vyždímat nejenom prostěradlo peřinu, ale kterou ta peřina tam jako jen tak ležela, jo, ta nebyla potřeba, ale matrace, všechno prostě totálně durcho.
1: Mám pro tebe a i pro naše posluchače tipy, jo. První se jmenuje Egyptská noc. Tip, jak se líp vyspat v těchto bedrech.
0: Jasně.
1: Namočíte právě tebou zmiňovaný propocený, takže ale normální prostě radlo do studený vody. Pořádně ho vyždímáte a pak se jim přikryjete. Je to takový jako, taková levná varianta, ale funguje to. Prostě namočit, vyždímat, přikryjit se a je to dobrý. Tak to je Egyptská noc.
0: To je zajímavý, no. Já teda musím říct, já jsem včera si něco špatného a vlastně měl jsem Egyptskou noc takový komplet, jo. Teda. takže děkuju za radu, ale já už nechci.
1: A pro odvážnější potom ještě jeden trik, dát si prý na 10 minut ponožky do mrazáku. Jo, že to zní jako celkem blbě asi, ale opravdu, když si pak schladíte nohy, tak to pomůže strašně moc celému tělu.
0: Já teda doufám, jsme takhle, děkujeme za rady, ale doufám, že už trošku jakoby s tím jdeš jako s křížkem po funuse, jo. Že už teda jako léto dobrý, ale tohle už jako moc, jo. A už jsme si jako užili, jako máme to za sebou, ale...
2: Tak když se podíváš na předpověď počasí, tak ta říká něco trošku jiného. Ještě dneska tady vidím 32,
1: no,
2: zítra 29.
0: Prčic.
2: 27 ve čtvrtek.
0: No. A kde jsou ty bouřky? Tak oni to slibovali, a tady, když to přijdou silné bouřky, citelně se ochladí, tak kde to je?
1: Já opravdu ráno byla jako z dramatického filmu. Jo? Já jsem se probudila a říkám, ne, ono neprší.
0: Mě to teďka zní jako, že si stěžujeme, jo? A že jsme negativní. A ano, stěžujeme. Si, jsme negativní. Stojíme tu spolu, myslím si, že včera celá Česká republika opravdu používala jenom sprostá slova a klela, jo. Takhle to vypadalo minimálně u nás třech. Tak jak to bude vypadat u nás v playlistu, to už slyšíte. Marek Ztracený, ta bílá ti sluší. No a samozřejmě víme, že nás hledíte i na cestách. Přihodíme aktuální dopravu. Tak hezké ráno, šampioni.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Čím více jezdíte, tím méně platíte. To je IDSka. Nový integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje. Cestujete každý den do práce nebo do školy? Pak právě pro vás je určeno nové předplatné jízdné, které vám může cestování výrazně zlevnit. Jak na to? Vaše cesta teď povede na www.idesca.info. IDSka. Jedna jízdenka pro celý kraj.
4: Taky nechcete končit léto větou?
5: To zase nějak uteklo, viď?
4: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
6: Mami, ten Superland byl boží.
7: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
8: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
9: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
10: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
4: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
10: Romantika.
4: Sportáky.
10: Zábava pro děti a mnohem víc.
4: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
11: Firma na zážitky.
10: CZ.
12: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
13: Carglass opraví, Carglass vymění.
14: První krůčky bez rodičů, první přátelství a první velká dobrodružství. To vše a mnohem více zažijí děti v dětské skupině Mojné. Více informací na dsmojné.cz nebo na telefonu 603 206 233. Dětská skupina Mojné. Malé kroky k velkým zážitkům.
15: 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, LP a ty na jednom místě. Vyhraj čtyřdenní vstupenky na festák
16: Colors of Ostrava od Allegro.
15: Každé všední ráno ve snídaní šampionů na Hitrádiu.
3: Hitrádio.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Silničáře v těchto chvílích potkáte na Písecku. Pohybují se přímo na hlavním tahu na trase Sedlice Písek. Počítejte tam s kratším zdržením a projíždějte s opatrností.
1: Pohodu na cestách vám přeje autoservis Karlín České Budějovice. Nadstandardní servis za standardní ceny. www.autoservis-karlin.cz. Těšíme se na vás.
2: Hit Radio Faktor.

0: Tohle jsou hity ke všemu, co děláte. Pondělí ráno 6.31. Ladíte Hit Radio. S vámi Michal, Jasmin, taky David. No a ten poslední z nás pro vás má ranní update.
1: Ranní update.
2: V italské nemocnici začal pomáhat neobvyklý kolega, robot jménem Ego. Umí přinést pacientovi vodu, doprovodit ho na vyšetření nebo zaznamenat úroveň bolesti a okamžitě ji poslat zdravotníkům. Lékaři věří, že robotům jednou svěří rutinní úkoly a sami budou mít víc času na péči a kontakt s pacienty.
0: Bude tam s ním i Robert Burian.
2: Vedra dávají tělu zabrat, kvalitní spánek je proto ještě důležitější než obvykle. Organismus se během něj zotavuje a připravuje na další náročný den v horku. Odborníci zároveň varují, že večerní těžké jídlo, alkohol nebo energetické nápoje mohou usínání ještě zhoršit a spánek narušit. Mladí Číňané stále častěji hledají uznání u umělé inteligence místo u vlastní rodiny. Důvod je jednoduchý, od blízkých se jim často nedostává pochvaly nebo podpory. Virtuální asistenti jim naopak nabízejí povzbuzení a ocenění, které v reálných vztazích postrádají.
0: No a tak my jsme si tady ve studiu zkusili, jak by nás umělá inteligence pochválila. Vlastně je to tak trochu i tip pro vás, pokud vám nějaká motivace schází. Tak Jasmin, začínej.
3: Je. Yeah. Tak ve dvou větách, jo, tady máme short. Jasmin, odehrála si show i v tak extrémních podmínkách, odevzdala si lidem energie a profesionální výkon. Buď na sebe pyšná, protože makáš naplno nejen na pódiu, ale dlouhodobě i v rádiu, hudbě a ve všem, do čeho se pustíš.
4: Jak to souvisí s Dneškem?
3: Ne, počkej, já tam zadala jenom pochval mě podle toho, co
0: jo, takhle,
3: mě víš.
0: Co
4: jo, takhle, dobře, tak já. Ano, je pondělí, ano, špatně si spal, ano, venku bude přes 30 stupňů, ale dobrá zpráva je, že od tebe dneska nikdo nechce zaběhnout maraton. Stačí udělat pár věcí, dát si dost vody, občas se zhluboka nadechnout a večer si říct, přežil jsem tropické pondělí.
0: Ty jsi si stěžoval dneska, veď?
4: Tak trochu, no. Co ty?
0: Já tady mám rádio hraje, ty jsi u mikrofonu a zatímco zbytek republiky teprve rozlepuje oči, ty už tady pro ně tvoříš ranní vibe celého dne. Máš v sobě neskutečný drive, lidi tě rádi poslouchají, tak tam pošli tu nejlepší energii a ukaž všem, jak se správně startuje týden. Tak, milé děti, a tady máte důkaz, jak umělá inteligence kecá.
3: Jak víš, že tě rádi poslouchají, to jsi tam někdy musel napsat, že tě rádi poslouchají.
4: No,
0: to je kec. To je blbost.
3: Tak se taky nechte takhle pochválit od AI.
0: Hrozný. Pointer Sisters, I'm so excited, tohle vás bude bavit, tak pojďme si to užít. Hezké ráno z Hit Rádia. Tonight.

0: 6.40. Tohle Hit Radio, snídaně šampionů. Dobré ráno. Taky máte pocit, že je dneska ráno na cestách a u vás práce nějak podezřele ticho? Tak se vám to nezdá, protože odstartoval týden, kdy v téhle republice nikdo nic moc nedělá. Všichni jeli někam na dovču, cestovky hlásí vyprodáno, Řecko, Chorvatsko, tam nás silo nejvíc.
1: Si tím motá jazyk, že bys taky potřeboval nějakou dovolenou.
2: Tady už je pryč hlavou.
0: Já se těším, až bude 9, až budu spát, až dospím tu noc, kdy jsem teda nespal. No. Ale jako jel bych někam na dovču, ale říkám si vlastně jako, proč?
2: Jo? Cože?
0: Proč jet na dovču? Když tady máme takový brutální teploty, dobře, nemáme tady moře, no.
2: No pojedeš se schladit právě, že jo? Jako kam jedu já, tak tam je třeba o 10 stupňů míň než tady, takže.
0: No takhle, jakože někdo poletí do Dubaje a poletí se tam schladit.
1: Jo, jsme letí do Španělska a bere si péřovku.
2: Jo, no.
0: Mě by zajímalo, jak vlastně jako vůbec se vám dlouho trvá, než vám na dovolený dojde, že jste fakt na dovolený.
2: Hned.
0: Fakt?
2: Jo, já se hnedka přenesu.
0: Já to mám tak 2-3 dny. Dva, tři dny, než vypnu, než se přepnu a pak teda ten čtvrtý den letí zpátky, že jo?
1: Jasný, no.
0: No tak vy, kdo jste někam už vrazili nebo se chystáte, tak si dovču užijte. No a vy, kdo jste tady s námi zůstali v České republice, tak si za chvilku užijte další hity. Aneta Langerová třeba, no a samozřejmě přidáme aktuální dopravu. Hezké ráno.
3: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu. Pro dokonalý fotbalový zážitek je tu Hisense. Užij si perfektní obraz i zvuk z RGB mini LED televizí i vychlazené nápoje z americké chladničky. Hisense, oficiální sponzor FIFA World Cup 2026.

0: I taky na www.levnězčiny.cz.
1: Chata Na Pile v Sedlici je opět otevřená. Zastavte se na poctivou domácí kuchyni, výletní oběd, večeři nebo jen tak na něco dobrého. A když se vám nebude chtít domů, můžete zůstat přes noc. Chata Na Pile nabízí příjemné ubytování ve 2- až 4-lůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením. Ideální místo pro rodiny s dětmi, páry i partu přátel. Chata Na Pile v Sedlici. Domácí pohoda, kam se budete rádi vracet.
2: Jsem řidič busem a rozvážím cestující po jižních Čechách. Pojď řídit s námi. Spolehlivost a bezpečnost je mé druhé já. A právě teď hledáme další posily. Nabízíme slušné peníze, zaměstnanecké benefity a zaplatíme ti i řidičský průkaz. Více na www.busem.cz.
3: Osaka právě otevírá v nákupním centru Géčko. Nechte se zlákat vůní poctivého ramenu, čerstvým poké a specialitami japonské kuchyně, které vás vezmou na výlet plný chutí. Ať už máte chuť na rychlý oběd, lehkou večeři nebo něco, co jen tak někde neochutnáte. Osaka v Géčku. Přijďte ochutnat Japonsko.
4: Hit Radio. Zima, mokro, vítr a přesto ten nejlepší výlet ever. Jestli tě počasí zkoušelo a ty jsi to s kámoši stejně užil, vyprávěj nám o tom. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na web o svém nejlepším výletě v nejhorším počasí a vyhraj si značkové outdoor vybavení od 4Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
5: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Nové dopravní omezení čeká v Českých Budějovicích. Neprůjezdné je dočasně Zátkovo nábřeží od ulice Biskupská k nábřeží Jindřicha Librária. Jezdí se objížďkou.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Ráno na Hit Radio pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: DJO, End of Beginning na Hit Radio v 6.53. Dobré ráno.
1: Bílý oblečení, jahody se šlehajdou a skoro 80 milionů pro vítěze. Asi je vám z popisu jasný, že začíná Wimbledon, nejslavnější tenisový turnaj světa, a tam se tradičně servírujou jahody se šlehačkou, což je teda i moje jako oblíbený letní jídlo.
0: Což mi vlastně úplně nejde teda jako dohromady, jo? Že máš teda jako bílý oblečení povinně na tom Wimbledonu a k tomu jahody se šlehačkou, protože já nevím jak vy, ale možná to máte podobně, jak když si vezmu něco bílého, výjimečně něco bílého, tak se i hned jako pokypu, pokecám.
1: Já mám na sobě černý tílko, původně ráno bylo bílý, ne, že bych ho takhle moc za to, ale musela jsem se převlíct, že přesně na něm byla nějaká kejda. Nicméně ty jahody, oni servírujou už od počátku turnaje, což bylo v roce 1877.
0: Jakože furt ty stejný jahody z toho roku 1877.
1: Oni je tam mají zavařený nějak právě.
0: Takže to je marmeláda, nebo?
1: Ale nicméně, co je zajímavé, že pro Česko je Wimbledon v posledních letech takový až jako domácí turnaj. Vyhráli ho Petra Kvitová hnedka dvakrát, taky Bára Krejčíková, Markéta Vondroušová, takže budeme moc držet palce.
0: No tak startuje svátek tenistů, moc si to užijte, no a moc si taky užijte další songy, další song, který nás čeká do sedmé, než vám David dá další zprávy. Tohle je Gigi D'Agostino.
2: Že si nedáme Miraje a jahodu.
0: Já ti to tam dám po sedmý, Davide, prosím tě.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
2: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Kultura pod hvězdami míří do Třeboně. V červenci se zámek promění v hrad Karlštejn. Čeká vás muzikál s Kateřinou Brožovou či Markem Vašutem nebo odvážnějších 50 odstínů. V srpnu se těšte na Simonu Stašovou, muzikál Lotrando a Zubejda i koncert Podsta legendám. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
6: Hi, this is Ed Sheeran.
7: Hi, this is Madonna.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
7: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hitrádio.
8: 7. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Za elektroniku budeme letos platit víc. Ceny počítačových pamětí, čipů nebo komponentů do notebooků mohou vzrůst až o desítky procent. Podražit zřejmě mohou i mobilní telefony. Důvodem je nedostatek součástek, protože výrobci přesouvají kapacity směrem k technologiím pro umělou inteligenci. Podle analytiků se tak rozvoj AI může promítnout i do cen běžné elektroniky. Energetické nápoje jsou v Česku stále populárnější. Jejich prodeje v posledních letech rostou a loni tvořili už 4% trhu s nealkoholickými nápoji. Nejčastěji je kupují lidé mezi 25 a 35 lety. Mladší zákazníci dávají přednost levnějším variantám, které pořídí třeba i za 10 korun. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch podporuje zákaz prodeje energetických nápojů dětem do 16 let. Češi vstupují do Wimbledonu, do úvodního dne nejslavnějšího tenisového turnaje světa zasáhne hned 6 českých hráčů. O postup do druhého kola budou bojovat mimo jiné předloňská vítězka turnaje Barbora Krejčíková, Karolína Muchová nebo Kateřina Siniaková. Hlavní soutěž letošního Wimbledonu začíná právě dnes. A teď už pojďme k nám do regionu.
9: Kolo za stovku, v Budějcích to bude zase možné. Město dnes a znovu ve středu prodává kola ze ztrát a nálezů, která muselo 3 roky skladovat. Celkem jich nabídne 90. Jsou mezi nimi hlavně pánská kola, ale také dámská a 3 dětská. Prodávat se budou ve skladu v bývalých Žižkových kasárnách, přístup je z Žižkovy ulice. Některá kola jsou připravená rovnou k jízdě, jiná se hodí spíš na náhradní díly. Dnešní počasí, v první polovině dne polojasno, místy s přeháňkami nebo občasným deštěm, odpoledne bude srážek přibývat a mohou se vytvořit i silné bouřky, teploty až 33.
10: Navštivte vodárenskou věž v Českých Budějovicích. Příběh vody vás překvapí. Více na www.vodarenskavjezd.cz.
0: Vstal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
11: Krásné pondělní ráno.
12: Ahoj, ahoj.
0: Snídaně šampionů.
11: Jsme tu všichni, tři máme tady Davida, čau Dave.
13: Ahoj všem.
11: A my jsme moc rádi, že tady hlavně máme vás. Dobré ranko.
12: Máme pro vás takový malej šok, takovou časovou facku. První polovina roku bude tenhle týden za náma. Za chviličku pojedeme druhý pololetí.
11: Tak to, abychom se už postavili do fronty na Pandoru.
12: No je, je.
0: Hit Radio Faktor.

0: Tohle je Pink, tohle je Hit Radio 705. Rozjeli jste někdy jako malý svůj vlastní biznes? Prodávali jste třeba ovoce, limču, cokoliv. Tak možná jste měli kliku, že jste měli za souseda blbce. Máme tady příběh z Polska. Malej kluk si chtěl vydělat na prázdniny, tak si u silnice postavil stánek s domácí limčou, jenomže to vadilo sousedovi, jo, že podniká na černo. Ten zavolal policii, ta přijela, koukla na malýho podnikatele a místo pokuty, světe div se, od něj vykoupili všechnu limču.
1: To je hezký. Jako
0: to je hezký.
1: Co musíš být za zloducha, aby si takhle nahlásil dítě?
0: No, já když jsem to čet, tak jsem si vůbec nevšiml, že to je příběh z Polska, jo? Protože tak si říkám, no, tak jako by docela to sedí tady jako na naši republiku, že někdo si řekl, ale ten podniká na černo, zavolám na něj policejty, jo? Takže tohle dopadlo dobře, mimochodem udělali mu taky perfektní reklamu, že ten kluk vlastně dostal takový skvělý jako marketing ještě, jo? Protože oni se jim vyfotili, dalo se to na sítě, takže borec teďka má na prázdniny vyděláno. To je hezký.
1: Je to roztomilý.
0: To je hezký. Daně, ty se budou řešit až na konci prázdniny, jo. A tak nás zajímá, jestli třeba vy jste třeba jak někdy zažili, že se k vám ať už třeba policie nebo hasiči nebo záchranáři zachovali fakt skvěle a zůstalo vám to v hlavě. A když jsme u toho vzpomínání, tak třeba jak vypadalo právě to vaše první dětské podnikání? Co jste kde prodávali? Jak se vám dařilo? Jestli na vás třeba někdo zavolal policii nebo finančák?
2: Jestli jste platili daně.
0: Přesně.
1: Číslo k nám
0: 777-937-777. Jasmina, jsem strašně rád za to, že jsi tady. Že mi tak pomáháš, víš? Kato a John, Turn the Lights Off, to je další parádní muzika pro vás. No a za chvíli se vrátíme k tomu vašemu podnikáníčku, tak pojďme na to, hezké ráno.

0: Jedna plus jedna, to jsou Rady Kirken, tohle je pondělní Hit Radio, za 2 minuty 7:45.
1: Řešili jsme tady, že na malýho kluka v Polsku někdo zavolal policii, protože prodával domácí limču, ale policie namísto pokuty vlastně všechno vykoupila a zachovala se hezky, ještě mu tím udělala reklamu. No a my jsme se ptali, jestli jste někdy zažili, že se policisti, hasiči nebo třeba záchranáři zachovali skvěle a taky, jak to vaše první dětský podnikání, pokud jste nějaký měli, vypadalo.
0: Máme tady hlasovku třeba od Kláry.
2: Ahoj, Černá Hora. Tak jako ne úplně malá, někdy kolem 15 jsem pletla svetry, které jsem prodávala, ale mám krásnou zkušenost s policajtama, ne českýma, ale v Neapoli, kdy jsem v jednu v noci hledala, kde je autobusová zastávka, abych se dostala do hotelu. Byla tam hlídka, tak jsem se jich zeptala, jak se na tu zastávku dostanu. Oni se trošku podivili, jako že takhle v noci chce jet někde městskou dopravou a skončilo to tak, že oni sami, kteří akorát končili službu, mě do toho hotelu odvezli. Chudák ten recepční, protože už se bál, kde jsem. Vlastně najednou se před ním, před hotelem objevila policie, bál se, co se kde stalo. A se zjistilo jenom, že mě odvezli, protože měli o mě strach. Takže úplně super zážitek.
0: A to je hezký. To je moc pěkný. Taky tady máme další zprávu, Péťa Brno. Když jsem byla malá, prodávala jsem s bráchou třešně před barákem. Za první vydělané peníze jsme si koupili nanuky a připadali jsme si jako milionáři.
1: Verča z Budějic píše, Jota píše o těch policistech. Policisté nám pomohli najít ztraceného pejska, obvolali útulky a za 2 hodiny jsme ho měli doma. Na to nikdy nezapomeneme. To je hezká pomoc.
0: Pojďme ještě na hlasovku od Mary.
3: Do práce, tak moje první podnikání bylo jako dítě, že jsem venku natrhala kytičky z keřů, bambelišky, 7 krásky, prostě všechno, co jsem našla kolem města a kolem parku. Sedla jsem si na obrubník a snažila jsem se to kolem jdoucím prodat. Samozřejmě trošku žádná,

0: dneska se tomu směju, ale bylo to krásný. To do dneška samozřejmě teď už prodávám na Facebooku, na Marketplace. Každopádně všechny malé podnikatele podporuji, držím jim palce, hodně úspěchu a krásné ráno všem.
1: Mě by zajímalo, jakou má teďka Mary teda úspěšnost na tom Marketplaceu s těma kitkama. Jo, že jí to, mně se líbí, že jí to nepustilo, jako, jo, že teda pořád chce prodávat ty květiny.
2: To rozhodně, nicméně fakt držíme palce všem malým podnikatelům, mně to přijde strašně hezký, už to kolem sebe vlastně moc nevídám, taky nejsem teda v té bublině samozřejmě.
1: Já si myslím, že kolik je 7:45 minuta k tomu, že malí podnikatelé, jelikož nemají školu, mají prázdniny, takže teďka ještě odpočívají, jo, protože si užívají to, že nemusí do školy. Nicméně, že ten stáneček tak kolem 8:30 u těch silnic potkáme, tak jestli uvidíte nějakého takového malého podnikatele, tak nechovejte se jako sousedi v Polsku, nevolejte na něj policii a kupte si něco pro radost. DJ Bobo, Everybody, další parádní muzika pro vás, tohle vás bude moc bavit. Ladíte Hit Radio, my jsme Michal, Jasmin a David a přejeme vám hezké ráno.

0: obří diskotékový hit Everybody, DJ Bobo. Hladíte Hit Radio 7 hodin 20 minut a už za malou chvíli vás čeká soutěž Rychlá pětka, kde celý tento týden budete moct vyhrát po 2 čtyřdenních vstupenkách na festival Colors of Ostrava. Tak to si nenechte utéct, detaily podrobnosti, jak soutěžit za chvíli, no a samozřejmě i další muzika Lady Gaga nebo Nickelback. Hezké ráno.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
4: Čtyřkolky Bavorov. Hledáte nový stroj? U nás vám vybereme ten nejvhodnější. Čtyřkolky Bavorov. Zařídíme přihlášení, splátky i odvoz k vám domů. Čtyřkolky vykupujeme a nabízíme protiúčet. Čtyřkolky Bavorov. Specialista na čtyřkolky a pracovní příslušenství. Čtyřkolky-bavorov.cz.
5: Krajiny zahalené tajemstvím i vnitřní svět člověka. Šikanédr, Slavíček, Mol a další mistři symbolismu a secese vás vtáhnou do světa přírody a melancholie s neopakovatelnou atmosférou. Výstava Sny o krajině na Hluboké do 22. listopadu. Alšova, Jihočeská galerie. Umění vidět a vnímat.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Uzavírka vás nově může zdržet v Písku. Opatrně v ulicích Franišrámka a Píseckého, které jsou dočasně neprůjezdné. Jezdí se objížďkou, která vede okolními ulicemi.
1: Pohodu na cestách vám přeje autoservis Karlín České Budějovice. Nadstandardní servis za standardní ceny. www.autoservis-karlin.cz. Těšíme se na vás.
2: Hit Radio Faktor.

0: Alejandro. Lady Gaga, Hit Radio 729. Dobré ráno, David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Doba ledová se po více než 10 letech vrací na filmová plátna. Tvůrci představili první upoutávku 6. dílu s podtitulem Botvaru a potvrdili, že oblíbená parta zvířecích hrdinů ještě neřekla poslední slovo. Do českých kin nový film dorazí 4. února 2027. Od první řady Česko hledá superstar uplynulo už více než 20 let. Soutěž v roce 2004 sledovali miliony diváků a z neznámých zpěváků udělala přes noc celebrity. Zatímco vítězka Aneta Langerová zůstala úspěšnou hudebnicí, řada dalších finalistů se vydala úplně jinou životní cestou. Dmitrij Medvěděv si na sjezdu jednotného Ruska uřízl pořádnou ostudu. Bývalý ruský prezident a premiér totiž usnul během projevu Vladimíra Putina. Situace je o to trapnější, že Medvěděv předsedou strany, jejíž sjezd právě probíhal.
3: No to je toho, no. Tak kdo jsme si na poradě v práci nikdy neschrupnul, že? Nebo ve škole?
4: Mně se chce teďka smát, protože během těch zpráv na mě to jde hrozně. No, zprávě chce, takže se mi chce smát, že se mi chce spát během toho, co ty to říkáš.
3: Smát, spát. A navíc tak Medvěděv, že jo, tak mu to má prostě vejméně, že jo, akorát prostě letní spánek teda začíná, no. Tak, pojďme soutěžit, je tady rychlá pětka. Celý tento týden vyhráváte 2 čtyřdenní vstupenky na parádní festival Colors of Ostrava, a to od Allegro. Tak nám napište, chci soutěžit na 777 937 777.

0: Shake It Off. Takhle vám hraje pondělní Hit Radio Taylor Swift v 7.35. Dobré ráno. Rychlá
1: pětka. Tento týden v Rychlý pětce hrajeme o 2 čtyřdenní vstupenky na festival Colors of Ostrava od Allegro. Mimochodem, pokud rádi nakupujete online, tak Allegro je jedno z největších online tržišť v Evropě a najdete tam skoro všechno na jednom místě.
0: No a kdo možná vyrazí na Colors of Ostrava úplně gratis, bude Filip. Filipe, dobré ráno.
2: Dobré ráno, ahoj.
0: Dobré ráno, ahoj. Tak ještě nám pověz, co ty a ten uplynulý víkend, jak jsi to přežil, ta vedra, co?
2: Jo, tak jak se to dalo zvládnout. No ne, hrozně to bylo, byli jsme u řeky, ale takže dobrý.
0: Tak aspoň něco. No tak, Fílo, jdeme na to.
3: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
1: Jak se jmenuje parťák Ferdy Mravence?
2: Budu fiktý.
0: Ano.
3: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Víš, jak se říká sladké pochoutce z kakaových bobů?
2: Čokoláda.
0: Jo.
3: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
1: Kolik hrbů má velbloud?
2: 2.
3: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Budeš vědět, jaký zvíře je symbolem moudrosti?
2: Sova.
0: Jo. A pojďme na poslední, pátou otázku.
1: Jak se jmenuje nápoj vyrobený z hroznů?
2: Nápoj z hroznů? Víno.
0: Víno, Filipe!
1: Jo!
0: Ale to bude festák jako víno, čověče. Vyhráváš 2 čtyřdenní vstupenky na festival Colors of Ostrava, které věnovalo Allegro. Je to tvoje?
2: Ty jo, skvělý.
1: Moc ti gratuluje, máš 2 vstupenky, tak koho vezmeš sebou?
2: Vezmu přítelkyni.
0: Přítelkyni, tak si užijte výlet z Berouna do Ostravy a užijte si celý festák. Filipe, měj se krásně a zase někdy na Hit Radio. Ahoj.
2: Tak jo, čau, ahoj.
0: Čau, ahoj.
3: Rychlá pětka. Ve snídani šampionů na Hit Radio. Allegro ti přináší Allegro Wishlist Zónu na Colors of Ostrava. Tvůj festival, tvoje pravidla, všechno na jednom místě. Allegro, sponzor pořadu. Hit Radio Faktor.

0: Disturbed, 7.40, Hit Radio, Michal, Jasmina, David, dobré ránečko.
1: Otázka směrem na vás. Jste šťastný?
0: Jako teď? A nebo jako možná ještě jinak, Jasmin? Tak se možná v blbej čas, jako po tomhle víkendu, jo? Je to lepší, ale nic moc.
1: No proč se ptám, prej jsme nejšťastnější jako národ za posledních 25 let, jo?
0: Nekecej.
1: Prej to spočítali vědci, opravdu to tak má být. Evidentně žijeme v historicky nejšťastnějším období. Ale to se týká jako Čech, jo? Protože pozor, na Moravě, no. Tam jsou prej ještě šťastnější, jo? Šťastnější než Češi.
0: Tak já se tomu jako vůbec nedivím, protože když se ještě vrátíme k tomu víkendu, tak takhle, kdo má sklep byl opravdu tenhle víkend šťastný, jo? A kdo má sklep na Moravě s vínem, tak ten byl za mě úplně nejšťastnější. Takže tahle statistika, jestli to zkoumali takhle třeba dneska ráno po tomhle víkendu, tak tomu i věřím, hele.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Nejlepší ceny měsíce v onlineshop.cz.
4: Nakupujte za nejnižší ceny měsíce. Tisíce vybraných produktů právě nyní nejvýhodněji v onlineshop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí. V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
6: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
7: Zábava vlny tobogány.
8: Co vás čeká?
7: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
8: Plno tobogánů a skluzovek.
7: Tak všichni rychle do plavek.
8: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
7: Relax, drinky, animace.
8: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
7: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
6: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Hromadná nehoda několika vozidel vás teď zdrží na Jindřichohradecku. Stala se v obci Studená na náměstí, kde se srazilo osobní a nákladní auto s traktorem.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin na Hitrádiu.

0: Tohle jsou souky ke všemu, co děláte, do práce, domů. David Guetta, Kim Petras, 7 hodin 50 minut. A mě by zajímalo, jestli jste spokojení se svým křestním jménem. Co vy dva?
1: Ano.
2: Ano.
0: Ano, ano. Já jsem měl teda se jmenovat Kamil, jo, taková otevření pandořiny skřínky.
1: To by ti šlo.
0: Tahle blbost napadla babičku, jo, jsem se dozvěděl pak zpětně.
2: Jako Michal pak?
0: Takhle, se jménem Michal nejsem taky 100% spokojený, ale děkuju mámě, že na babičku nedala, jo. Proč se o tom bavím? Já jsem tady našel netradiční jména v České republice, je tady třeba Cypriána, Celestín, to je za mě ještě v klidu, jo. Ale mezi náma žije třeba, a to mě překvapilo, Vinetu, Wednesday, Chingis nebo třeba Ninel.
2: Ninel je mimochodem Lenin pospátku.
0: Fakt, jo. A jo.
1: A jo.
0: Ninel Grinerová.
2: No, ježiš.
0: Ty vole, ale vy ne tu Jošt, tak počkej. To by bylo geniální. Je 8 hodin, krátké zprávy a vy ne tu Jošt.
2: Takhle nesmíme pořád zapomenout na tu análku z Opavska, že jo?
0: No vlastně, tam je taky, no, tak to by se mohla jmenovat takhle ty.
2: Ježiš, co
0: hele, kolik stojí to přejmenování? Já vám to zaplatím, jdem do toho.

0: nejrychlejší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
1: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
2: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
1: A dárek je váš, tak ušetřete s
3: tisku levně CZ.
4: Náplně hned.
5: Buongiorno. Italské dny v Prospánku pouze od pátku do pondělí. Čeká na vás sleva 20% na dokonalé matrace a polštáře Berdormire. Italské dny a slevy 20% od tohoto pátku a jen do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
6: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
7: Pro dokonalý fotbalový zážitek je tu Hisense. Užij si perfektní obraz i zvuk s RGB mini LED televizí i vychlazené nápoje z americké chladničky. Hisense, oficiální sponzor FIFA World Cup 2026.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. On air.
4: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: 8 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Do Česka míří velmi silné bouřky, meteorologové vydali výstrahu s vysokým stupněm nebezpečí, hrozí přívalové deště, vítr o rychlosti až 90 km za hodinu a kroupy větší než 2 cm. Bouřky se zpočátku objeví hlavně v Čechách, postupně se rozšíří i dál. Přestože se začne ochlazovat, na některých místech Moravy a Slezska budou teploty i v pondělí atakovat tropickou třicítku. Energetické nápoje možná budou pro děti minulostí. Poslanci připravují zákon, který by zakázal jejich prodej osobám mladším 16 let. Omezit by se mohl také jejich prodej ve školách nebo automatech. 1,5-litrová plechovka může obsahovat až 17 kostek cukru a kofein jako 2 espressa. Lékaři varují, že u citlivých lidí mohou energetické nápoje způsobovat silné bušení srdce nebo další zdravotní potíže. Vlastní bydlení se Čechům vzdaluje. Téměř polovina lidí, kteří dnes nevlastní byt nebo dům, si myslí, že si ho nikdy nebudou moc pořídit. České domácnosti navíc vydávají na bydlení v průměru už 35% svých příjmů, to je více než evropský průměr. Podle průzkumu jsou Češi ohledně dostupnosti bydlení výrazně pesimističtější než většina Evropanů. A teď už pojďme k nám do regionu.
9: Jihočeský kraj chce už příští rok začít stavět druhou etapu jižní tangenty u Českých Budějovic. Nová víc než 5-kilometrová silnice propojí oblast od Trhových Svinů s dálnicí D3 u Roudného a řidičům ušetří průjezd městem. Stavba za zhruba 1,2 miliardy korun by měla být hotová v roce 2030 a součástí trasy bude také 14 mostů. Dnešní počasí ze začátku polojasno, místy přehánky, odpoledne bude od západu oblačnosti i srážek přibývat a mohou se tvořit i velmi silné bouřky. Teplotní maxima 29 až 33 stupňů.
10: Navštivte vodárenskou věž v Českých Budějovicích. Příběh vody vás překvapí. Více na www.vodarenskavjezd.cz.
11: Dobré ráno, šampione!
12: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak,
13: jsme tady pro tebe.
12: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
14: Dobré ráno!
15: Hezký pondělí vám všem!
16: Snídaně šampionů.
15: Kolony, taky řízky v alobalu a věta už tam budem. Zazpomínáme za chviličku na cesty k moři a taky prozradíme, kdy je dobrý rozhodně nevyjíždět.
14: Na to počkejte, no a užijte si další hity. Další hodinu startuje Mika, Relax, Take it easy. Tak pojďme na to.
0: Hit Radio Factor.

0: Relax, to bude až pořádně zaprší, na to se těšíme určitě všichni. Tohle je Mika na Hit Rádiu 8.07. Michal, Jasmina, David s vámi, dobré pondělní ráno.
1: Sice neprší, ale schladit se aspoň v hlavě můžem. Začínají prázdniny a pro spoustu z nás to znamená jediný, cesta k moři. Jo, někdo už se třeba stihl vrátit, kdo byl dřív, někdo balí kufry právě teďka, možná nás někdo teďka poslouchá i z pláže, pokud jo, tak závidíme. Mimochodem teda, pokud se teprve chystáte vyrazit třeba autem na nějakou dovču, tak se dopravní experti shodují, že úplně nejhorší bývají pátky a soboty, kdy no, opravdu jako vyráží tisíce dovolenkářů.
0: Jasně, já mám zkušenost, my jsme takhle jeli kdysi do Chorvatska, jeli jsme v týdnu a kolony nic, na hranicích nic, a co mě teda jako pobavilo, byla kontrola na slovinsko-chorvatských hranicích, a už jako taháš pás a máš takový trochu strach, jako aby tě pustili, když jako tam to je v poho. A vlastně držím v ruce ty pasy a teďka jenom ten tam seděl v té budce a jenom takhle jenom mával. Ani se mi ho neukazoval, takže si říkám, no tak jo, tak jedem. Jo, takže opravdu jet v týdnu je lepší, než je to víkendu. My jsme se pak teda vraceli o víkendu zpátky a to už nebyla taková pohodička.
1: A tak to prošlo dobře. Máte nějakou historku z dovolený, kde to bylo jako, že to nešlo podle představ, nevím, zapomenutej pas třeba, jo. Mně se stalo, že brácha mě chtěl vzít, teda ne, mě chtěl vzít. Já a brácha jsme mamku chtěli vzít na Malorku k narozeninám, ale kupoval letenky brácha a prohodil mi tam, já mám Jasmin Jana Grinerová a on tam napsal Jana Jasmin Grinerová a na letišti byl problém.
0: Fakt,
1: a já jsem normálně tam musela řešit přepsání letenky kvůli tomuhle tomu. Takže to bylo nepříjemné.
0: Víš, to jsou prostě ty lidi, co musí mít dvě křestní jména, no, tak já nevím. Co David?
2: Hele, my jsme jenom zapomněli klíč od rakve, když jsme jeli na dovolenou do Chorvatska a dokonce...
0: Jako na autě.
2: Na autě, ano, na autě. A dokonce, už ani nevím, kde to bylo, v nějakém českém městě, prostě táta jel k nějakému zámečníkovi a ten říká, ten se do toho asi hodinu snažil dostat. No. Zavolal nějakého kámoše, který byl vyhlášený, snad, že vykrádal i auto jako profesionálně. Ani ten se tam nedostal. Takže jsme museli se snad, už si ani nepamatuju, vlastně, jestli jsme jeli zpátky nebo bez rakve, no. Prostě nikdo se do té rakve nedokázal dostat.
0: To je skvělý. To je ani profesionální vykradeč rakví, teda, jo.
2: Ty si představ ještě, že by nás třeba na zahranicích zastavili, viď?
0: A kontrola. Říkaj,
2: kontrola.
0: A to nemáme klíče. No jasně, no, tak to odevřete, no. By to vzali flexou. No tak dejte nám vědět, vy kam letos vyrážíte, jestli to je Chorvatsko, Itálie, Řecko, jestli už jste třeba na cestě, směr jich právě teď, kdo nás sladíte, anebo jestli třeba zkoušíte úplně něco jiného a třeba někam letíte, jo. A hlavně, jestli si vzpomenete na nějakou nejšílenější vzpomínku na cestu na dovolenou. Ať už je to cokoliv, tak budeme rádi, když nám to nahrajete na 777-937-777 přes WhatsApp, anebo nám to napište klasicky zprávou. Teď posíláme zoologickou od Shakiry. Hezké ráno z Hit Rádia.

0: Perfektní rock set Fade In Like a Flower, minutu po 8:45. Dobré ráno, šampioni. Řešíme tady dovolené, protože aktuálně je jejich čas a vzpomínáte na své nejbláznivější vzpomínky na cestu k moři. Děkujeme za všechny zprávy, které jste nám poslali, píše třeba Pája. Ahojky šampíci, my byli v Itálii začátkem června a druhý den po příjezdu malej dostal neštovice a předposlední den se nám tam pokazilo auto. Pája.
1: To je nepříjemný. Monča píše, zdravím, mně se stalo při odletu z Bulharska, že mi vystavili letenku na jiný jméno. Prošla jsem třemi kontrolami a zjistila to až v odletové hale, co teď honem na info, že jo, kde naštěstí ta slečna uměla česky, vystavili novou, ale zase na obsazený sedadlo. Naštěstí v letadle bylo dost volných míst. Dokážu si představit ten šok a stres potom, no.
0: Taky další zpráva, zdravím, tak Tchánovi se na pracovní cestě do Švajců v 90. letech stalo to, že na hranicích otevírá pas a tam fotka tchyně, prostě se přemátl. A známým, co s námi jeli do Chorvatska, tak v Maďarsku praskl klíňák a protože se s Maďary nedomluvíš, tak musel přijet mechanik z Čech. Zpoždění 8 hodin a super čekačka teda. Tak tady to vidím na snahu ušetřit a jet přes Maďarsko, která se opravdu teda vyplatila.
1: Mě víc pobavila ta fotka tchyně, no. Že letíš na dovču, otevřeš pás a tam je.
0: A tam a vlastně dvojitej šok, jo. Nejenom, že teda na letišíkám, ale ještě tchyně jako v ruce. Pojďme dál.
1: Renča píše, dobré ráno, vyrazíme v srpnu do Chorvatska. Máme podobnou historku s rakví na autě. Před několika lety jsme též zapomněli klíče od rakve, jeli jsme do Kalábrie a po 24 hodinách jízdy jsme na to přišli. Dostal se tam ředitel rezortu, rozmlátili rakev kladívkem.
0: Tak Davide, tady máš návod. Tip, co teda příště dělat, no, když vám to taky nešlo. Ještě tady dorazila nějaká hlasovka od Radima.
2: Dobrý den, řidič Radim, na D1 ve směru na Prahu mezi Česlicemi a Chodovem. Stojí v levém pruhu dodávka, odtahovka, plně naložená, má pícho pneumatiku, pozor na točky.
1: Až pojedete na tu dovču, máte dopravní info tady.
0: Tak pokud vyrážíte přesně tady od Prahy, někde po D1, tak hele, rádi děkujeme. Tak vy, kdo valíte na dovču, ať už třeba právě teďka, nebo jste nasedli do auta, nebo balíte kufry, nebo nás sladíte u moře, moc si to užijte a hlavně se nám v pořádku vraťte. Teď další songy, Poetika na Hitrádiu. Hezké ráno.
3: Tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí.

všechno mi splývá. Zapomínám, jak zní tvůj hlas, a každý den mi to jde s nás, když

0: nepozná.
1: Poetika na Hitrádiu. 8.21. Silnice se začátkem prázdnin jsou o něco prázdnější. I tak ale někde v pondělí ráno narazíte na komplikace. Kde to stojí, kde jsou nějaké problémy, poradíme za chvíli, bude aktuální doprava. No a samozřejmě vám za malou chvíli přibalíme další parádní songy. Enrique Iglesias, Duel El Corazon, tady na Hitrádiu. Hezké ráno.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.
3: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 Kč měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
5: Carglass opraví, Carglass vymění.
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
7: Na víkend, na týden nebo rovnou na celé prázdniny?
8: Fantastické ubytování pro páry i rodiny a zábava pro všechny.
7: To je Nahoru Resort Monínec.
8: Dětský program.
7: Letní kino.
8: Nová bobová dráha.
7: A hvězdné čtvrtky.
8: O prázdninách vystoupí
7: Petr Kolář,
8: Jakub Macholda,
7: Hypochondr
8: a třeba i Jakub Smolík. Nahoru Resort Monínec. Zábava začíná tady.
7: Všechny atrakce a možnosti ubytování najdete na www.nahoru.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Nehoda se pořád ještě řeší na Jindřichohradecku ve Studené. Stala se přímo na náměstí. A pozor taky na průtahu Planou, kde hlásíte předmět na vozovce.
1: Pohodu na cestách vám přeje autoservis Karlín České Budějovice. Nadstandardní servis za standardní ceny. www.autoservis-karlin.cz. Těšíme se na vás.
2: Hit Radio Faktor.

0: Lenkyně, Hit Radio 8.32. David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Bedra dávají tělu zabrat, kvalitní spánek je proto ještě důležitější než obvykle. Organismus se během něj zotavuje a připravuje na další náročný den v horku. Odborníci zároveň varují, že večerní těžké jídlo, alkohol nebo energetické nápoje mohou usínání ještě zhoršit a spánek narušit. Světový šampionát ve fotbale míří do vyřazovací části. Základní skupiny skončily a týmy teď hrají doslova vabank. Včerejší duel Jihoafrické republiky s Kanadou skončil 1-0 pro javorové listy. Afričané tak letí ze Spojených států domů, naopak Kanada pokračuje. Stres je pro většinu Čechů běžnou součástí práce. Podle nového průzkumu zažívají stresové situace zhruba 2/3 zaměstnanců. Firmy přitom systematickou podporu duševního zdraví nabízejí jen výjimečně.
0: 2/3, to je docela dost, mi přijde.
3: A no. Tak já taky zažívám stres, vždycky sem přijdu a nevím, jestli ty přijdeš,
0: Michale,
3: že jo? To je
0: hrozný, co ten David, viď?
2: A já mám neustále zprávy, jestli budou zprávy včas, jestli se nepřeřeknu a nebudete se mi smát. Takže to jsou ty 2/3, a Michale, ty seš v pohodě.
0: To se neděje, ne. Já si myslím, že ten průzkum podle mě dělali v pondělí ráno. Kdyby se ptali v pátek ve 2 odpoledne, tak to by byl ničí výsledek. Tak doufáme, že vy ve stresu nejste, i když ano, je pondělí. Enlí, Voices, tohle je srdcovka, kterou jsme pro vás vybrali. A připomínám opět, že další srdcovky pro vás má Jirka Pelnář mezi 12. a 13. Tak si to užijte. Hezké ráno.

0: Na tomhle mě baví ten závěr. Snad i vás, Tom Grennan, Little Bit of Love, 8.40, Hit Radio, snídaně šampionů.
1: Zkuste si na chviličku, na malou chvíli představit svůj mobilní telefon bez dotykového displeje. Zní to jako pravěk, co? Přitom dneska, právě dneska, je to přesně 19 let, co se začal prodávat vůbec první iPhone a změnilo to všechno. Jo, do té doby prostě tlačítkový telefony, předtím jsme lovili nějaký prostě plastový pera, všechno možný.
0: Tak ono dřív vlastně ještě byly dotykový telefony, ale ovládali se tím stylusem a právě až Apple přišel s tím, že jsme mohli teda šmrdlat palcem po displeji. Takže naše palce před 19 lety nastoupily nedobrovolně do fitka, jo. A mě zajímalo, kolik kilometrů najede denně náš palec po displeji. Takhle, chápu, že ta informace je vlastně úplně k ničemu, ale přijde mi to zajímavý,
1: ne?
0: Jo.
1: No.
0: Tak denně je to průměrně 250 metrů. Intenzivní uživatel až kilometr denně po displeji, jo, najedeme, jo. A za rok naskrolujeme přibližně 90 kilometrů, takže to je prostě jako výlet třeba z Prahy do Hradce Králové.
1: Ty vlaho, no tak schválně, kolikrát po telefonu sáhnete vy, jestli spadáte do toho, zkuste se nad tím zamyslet, až budete používat mobil.
0: Když se o těch telefonech bavíme, tak jeden starý phone tady pro vás máme. Tohle je Ed Sheeran Old Phone a to k vám letí za malou chvíli tady na Hit Radio. Tak díky, že jste s námi a přejeme fantastické ráno, šampioni. Jsme Hit Radio.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz.
3: Firma Havelka Uhelné sklady, dobrý den.
4: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
3: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
4: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
3: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
4: Takže ona je to pravda. Jarní slevy uhlí z Uhloterii platí do konce června i pro Táborsko, Strakonicko, no a celé jižní Čechy.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
6: Chata Na Pile v Sedlici je opět otevřená. Zastavte se na poctivou domácí kuchyni, výletní oběd, večeři nebo jen tak na něco dobrého. A když se vám nebude chtít domů, můžete zůstat přes noc. Chata Na Pile nabízí příjemné ubytování ve 2- až 4-lůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením. Ideální místo pro rodiny s dětmi, páry i partu přátel. Chata Na Pile v Sedlici. Domácí pohoda, kam se budete rádi vracet.
7: Osaka právě otevírá v nákupním centru Géčko. Nechte se zlákat vůní poctivého ramenu čerstvým poké a specialitami japonské kuchyně, které vás vezmou na výlet plný chutí. Ať už máte chuť na rychlý oběd, lehkou večeři nebo něco, co jen tak někde neochutnáte. Osaka v Géčku. Přijďte ochutnat Japonsko.

pad a černý pasažér, co jednou nastoupí a zase chytí správný.

0: Prodám klimatizaci. To si myslím, že by mohl být inzerát po tady těch vedrech. Krištof měl svůj inzerát teď na Hit Rádiu v 8.52. Krásné ráno.
1: Nejlepší zážitky z výletů. Ty většinou nevzniknou, když je hezký počasí, jo. Na Hit Rádiu pokračuje terapie venkem s For Camping a tenhle týden hledáme historky na téma nejlepší výlet v tom nejhorším počasí. Třeba jako Michaela.
0: Míša napsala: Ahoj, loni v létě jsme se známými kempovali. Den byl slunečný a pěkně jsme se bavili. Večer jsme si poseděli u kytary, jenže se nakonec přihnal silný vítr s lijákem, tak jsme ve čtyřech stáli pod markízou, která už se pod tím návalem deště prohýbala. Drželi jsme tyčky, aby neletěla, a mokrý všichni na kost jsme se tomu v tom hrozným počasí nakonec strašně smáli. Dnes si už říkáme, že nás déšť a bouřka nemůže zdolat.
1: Pokud máte nějakou podobnou výletní historku a třeba si myslíte, že vytáhnete ještě něco lepší, nějaký silnější kalibr, tak nám ji napište na web Hit Rádia. Hrajeme tentokrát o poukaz na outdoorový vybavení značky Saleva v hodnotě 7000 korun od For Camping a na konci týdne opět vybereme ten nejlepší příběh.
0: No tak skočte na web Hit Rádia, tam najdete všechny detaily a podrobnosti. A my se těšíme na vaše příběhy.
2: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší For Camping. Vybavte se na všechny cesty na forcamping.cz.

0: Madonna, sorry. Sorry za to dnešní ráno. Noc na dnešek, kdy se nedalo absolutně spát, se na nás trochu podepsala, co Jasmin?
1: No, bylo to znát, ale zítra budeme zase ve formě a určitě jste v tom byli s náma.
0: Přesně,
1: já si myslím, že spoustu
0: přesně.
1: z vás.
0: Zítra dorazí snad lepší forma, tak díky, že jste to s náma zvládli. My vám přejeme hezký pondělí, no a těšíme se na vás.
1: Zase zítra v 6 hodin.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
0: Tak lidi zlatí, naši posluchači, přejeme hezký pondělí.
1: Tak pa a zítra.
0: Zítra čus. Hit Radio.
3: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech a pondělní dopoledne začneme dobrou zprávou, protože aktuálně se u nás na jihu Čech nic zásadního neděje. Jezdí se plynule, v pohodě, tak doufám, že to vydrží tenhle prázdninový provoz. Já vám přeju šťastnou cestu a pro jistotu připomínám, vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
4: Pohodu na cestách vám přeje autoservis Karlín České Budějovice. Nadstandardní servis za standardní ceny. www.autoservis.karlin.cz. Těšíme se na vás.
5: Buongiorno. Italské dny v prospánku pouze od pátku do pondělí. Čeká na vás sleva 20% na dokonalé matrace a polštáře Berdormire. Italské dny a slevy 20% od tohoto pátku a jen do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe. Pro doma.
6: Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profi nářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz. Prodoma.
7: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: On air.
8: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Faktor.
9: Je 9 hodin, krátké zprávy a s nimi Bára Purkartová. Během letních prázdnin policie tradičně posílí dohled na českých silnicích. V nejkritičtějších dnech se i omezí opravy a skoordinují se tak, aby co nejméně ovlivňovali provoz. Ministerstvo dopravy zároveň apeluje na řidiče, aby dodržovali základní pravidla. Jak říká mluvčí rezortu František Jemelka.
10: Připomínáme, že i na nadcházejících prázdninách se budou zobrazovat na proměnných informačních tabulích dálnic výzvy, jako dodržují rychlost, udržují odstup nebo nedrž telefon.
9: Z důvodu bezpečnosti vytvořil BESIP kampaň Léto v pohodě. Zaměřuje se na praktické situace v provozu, například dodržování bezpečného odstupu nebo správné chování v dopravních omezeních. Na jihu Čech v neděli padl teplotní rekord v historii kraje. Ve Strakonicích bylo v neděli 39,8 stupně Celsia. Je to o desetinu stupně víc, než byla rekordní hodnota z roku 83, kdy ji naměřili schodně ve Vráži na Písecku a v Husinci na Prachaticku. Rekordy pak padaly skoro na všech stanicích. Část našeho území zasahly bouřky. Objevily se hlavně na jihozápadě a severozápadě Čech, kde je místy doprovázelo i krupobytí. Dnes mají bouřky úřadovat na většině území Čech a postupovat budou dál na Moravu.
2: Fotbalový servis.
11: Dalšími dvěma zápasy dnes bude pokračovat první kolo play-off fotbalového mistrovství světa. Pětinásobní šampioni Brazilci nastoupí v Houstonu proti Japonsku. Duel má výkop v 19 hodin našeho času. Německo pak v Bostonu čeká Paraguay. Tento zápas začne o 10:30 večer našeho času.
12: Navštivte vodárenskou věž v Českých Budějovicích. Příběh vody vás překvapí. Více na www.vodarenskavies.cb.cz.
3: Dobrou zprávou je, že 40 už dneska nebudou, ochladí se a naměříme jenom 35. Dneska ale hrozí bouřky, jak jste slyšeli právě teďka ve zprávách. Místy i velmi silné, takže na to bacha. Jinak vám přeju co nejvíce stínu a dávejte na sebe pozor.
2: Hit Radio Faktor.
3: První prázdninový týden je tady, možná vám dneska začíná dovolená. Mě ale zajímá, jak jste přežili to horko, to vedro a kolik vám ukázal teploměr. Měli jste 40? Napište mi na WhatsApp s číslem 724 883 596. Za chvilku to samozřejmě probereme, ale teď pro vás mám hity. Na osvěžení Elton John a Dua Lipa.

Slyšíte to? Tohle je dokonalá letní dopolední pohoda. Alec Benjamin. Tak teď už víte, jak to vypadá v pekle. Česko má za sebou extrémně horký víkend, na měřících stanicích padaly rekordy a ten sobotní teplotní rekord byl nakonec překonán včera. Nejvyšší teplota v Doksanech stoupla na 41,9. To je skoro 42 stupňů. Mazec. Co se týče jihu Čech, tak v neděli padl teplotní rekord v historii. Ve Strakonicích tam jste naměřili 39,8 stupně Celsia. Tak jak jste to přežili a kolik ukazoval teploměr vám? Petra píše, že byla v práci a uvnitř měla 32,5 stupně. Tyjo, v tom se snad nedá ani pracovat, to si nedokážu představit. Píše další z vás, čidlo teploměru mám umístěno na balkóně ve stínu a výsledek vidíte sami. Ano, je tady fotka a

0: ním schladím, mám tady pro vás něco, co vás opravdu dokonale ochladí. Tak pojďme na to.
1: Na podzim vítr zaspíval, spědličko, jen spí. Mrazík ji sněhem přikrýval, pozor, jen nezmrzí.
0: Tak co, dobrý? Pomohlo to? To jsem rád. Skoro 10:15, Hit Radio Faktor, a tady jsou další hity. Právě teď Alex Varen. They say.

0: 9.22 a v našem éteru právě teď Miley Cyrus. Svátek má dneska Petr a Pavel, takže pánové, všechno nejlepší přejeme. Pravdou ale je, že ve spojení s počasím často nepřinášíte nic dobrého. Jedna pranostika říká, že když na Petra a Pavla prší, bývá hodně myší, tak pršet by dneska mělo díky bouřkám. A taky se říká, že když na svatého Petra Pavla hrom tříská, hřiby do země zatiská. Jakože zarazí asi. Tak nějak bych to pochopil nebo vysvětlil si to. No pánové, necháme se překvapit, co nám vlastně přinesete. U nás ale v tom máme naprosto jasno. My přinášíme hity. A za chvilku Imagine Dragons nebo Sia.
1: Čím více jezdíte, tím méně platíte. To je IDSka. Nový integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje. Cestujete každý den do práce nebo do školy? Pak právě pro vás je určeno nové předplatné jízdné, které vám může cestování výrazně zlevnit. Jak na to? Vaše cesta teď povede na www.ideska.info. IDSka. Jedna jízdenka pro celý kraj.
2: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady!
3: Zábava vlny tobogány.
4: Co vás čeká?
3: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
4: Plno tobogánů a skluzovek.
3: Tak všichni rychle do plavek.
4: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
3: Relax, drinky, animace.
4: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
3: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
2: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
5: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme skla a to se pozná. Je to snadné, stačí jen zajít na carglass.cz.
6: Carglass opraví, Carglass vymění.
7: První krůčky bez rodičů, první přátelství a první velká dobrodružství. To vše a mnohem více zažijí děti v dětské skupině Mojné. Více informací na dsmojné.cz nebo na telefonu 603 206 233. Dětská skupina Mojné. Malé kroky k velkým zážitkům.
1: Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Imagine Dragons, Sharks, krátce po půl desáté. Je na čase pustit si v našem éteru na Hydrádiu Faktor jednu parádní a vyvoněnou srdcovku. A jestli jste někdy viděli dva chlapy v hedvábných košilích, jak kývou hlavou do rytmu, tak jsou to určitě týpci z filmu Noc v Roxbury. Kultovní komedie, která vypráví o dvou bratrech, co mají jediný životní cíl. Dostat se do nejvyhlášenějšího nočního klubu ve městě. Cestou za svým snem ale zažívají jednu trapnou situaci za druhou a možná právě proto tenhle ten film baví dodnes. Takže, až bude krásný letní večer a vy si budete chtít pustit nějaký film, který jste dlouho neviděli, tak Noc v Roxbury je podle mě značka ideál. Tady je melodie z něj a já vám garantuju, že po něm budete minimálně celý týden kývat hlavou do rytmu. Headway, What is Love?

0: Kateřina Marie Tichá, samozřejmě i tahle populární zpěvačka má pracovní léto. Víkend co víkend ji můžete vidět, potkat na různých akcích, festivalech, slavnostech a podobně. Dokonce je součástí i Jelenfestů. No a já tady koukám na nejbližší vystoupení u nás na jihu Čech. A bude to už velmi brzy. Jindřichův Hradec, park pod gymnáziem. A to datum je 25. července. Bude to od 20 hodin. Tak si to napište někam do svých poznámek. Byla by velká škoda na tuhletu akci zapomenout. 9.40, aktuální čas, Hit Radio Faktor, za chvilku Pink.
1: Kultura pod hvězdami míří do Třeboně. V červenci se zámek promění v hrad Karlštejn. Čeká vás muzikál s Kateřinou Brožovou či Markem Vašutem nebo odvážnějších 50 odstínů. V srpnu se těšte na Simonu Stašovou, muzikál Lotrando a Zubejda i koncert Podsta legendám. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
2: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Čtyřkolky Bavorov. Hledáte nový stroj? U nás vám vybereme ten nejvhodnější. Čtyřkolky Bavorov. Zařídíme přihlášení, splátky i odvoz k vám domů. Čtyřkolky vykupujeme a nabízíme protiúčet. Čtyřkolky Bavorov. Specialista na čtyřkolky a pracovní příslušenství. Čtyřkolky.bavorov.cz.
6: Taky nechcete končit léto větou?
7: To zase nějak uteklo, viď?
6: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
8: Mami, ten Superland byl boží.
9: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
10: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
11: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho. Čau!
12: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
6: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
12: Romantika.
6: Sportáky.
12: Zábava pro děti a mnohem víc.
6: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
13: Firma na zážitky.
12: CZ.
14: 21 Pilots.
15: Lord.
14: Teddy Swims, LP. A ty na jednom místě.
16: Na jednom místě.
14: Vyhraj čtyřdenní vstupenky na festiák Colors of Ostrava od Allegro. Každé všední ráno ve snídaní šampionů na Hit Radio.
17: Hit Radio Faktor.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

0: you home.
1: V uších máte Hit Radio Faktor, právě dozněla skupina Fun. Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, jdeme se věnovat taky vám, co jste aktuálně za volantem nebo za řidítky. Spozorněte na silnici 145 u Netolic, srazili se tam tři osobáci na místě policie. Tábor hlásí bouračku v ulici Soběslavská, projíždějte tam se zvýšenou opatrností. Mělo by se jednat o střet nákladňáku s osobákem. A do třetice Rožumberk nad Vltavou, respektive poblíž Rožumberka silnice 160, havárie osobáku, i tam asistuje policie. Šťastnou cestu, vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
2: Krajiny zahalené tajemstvím i vnitřní svět člověka. Šikanédr, Slavíček, Mol a další mistři symbolismu a secese vás vtáhnou do světa přírody a melancholie s neopakovatelnou atmosférou. Výstava Sny o krajině na Hluboké do 22. listopadu. Alšova Jihočeská galerie. Umění vidět a vnímat.
3: Hledáte místo pro rodinnou oslavu, svatbu, firemní večírek nebo dobrý oběd? Přijeďte do penzionu u Černého čápa v Horní Lhotě u Lásenice. Nabízíme poctivou domácí kuchyni, denní menu a také příjemné ubytování. To vše v krásném prostředí u řeky Nežárky. Penzion u Černého čápa. Místo pro vaše zážitky i výjimečné okamžiky. Pro doma.
4: Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profi nářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz. Prodoma.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
7: 10 hodin, krátké zprávy a s nimi Bára Purkartová. Pěkné dopoledne. Vláda bude po dnešním jednání informovat o složení delegace na summit Severoatlantické aliance v Ankaře. Ústavní soud ji uložil doplnit na seznam prezidenta Petra Pavla. Kabinet se bude zabývat také omezením cen pohonných hmot. Stávající úprava totiž platí jen do konce června. Máme za sebou jednoznačně nejteplejší noc letošního roku. Asi polovina meteostanic naměřila kolem 20 stupňů Celsia. V centru Prahy pak teploty neklesly pod 25 stupňů. Naopak nejchladněji bylo v noci na šumavské Kvildě, kde naměřili 8 stupňů. V Českých Budějovicích budou od července k dispozici sdílená kola. Prostřednictvím aplikace CB Kolo je budou moci využívat jak místní, tak i turisté. V první etapě vyjede na 200 bicyklů, která budou lidem k dispozici na zhruba 170 stanovištích. Služba bude dostupná v Českých Budějovicích, Čelné a Roudném. Závěrem ještě fotbal. Karviná stáhla odvolání proti trestu za ovlivňování zápasů. Fotbalová asociace teď místo mezi elitou nabídne Táborsku, které v uplynulé sezóně druhé ligy skončilo na druhém místě. Poté případně třetímu Artisu Brno a následně Dukle Praha, která naopak sestoupila z naší nejvyšší soutěže.
8: Navštivte vodárenskou věž v Českých Budějovicích. Příběh vody vás překvapí. Více na www.vodarenskavjezdcb.cz.
1: Zatím je venku krásně, slunce, modrá obloha, ale odpoledne dorazí bouřky. Mě už dokonce varovala aplikace, co mám v telefonu. Hlásila, že odpoledne hrozí bouřky, silný vítr, dokonce kruh pobití, tak bacha na to.
5: Hit Radio Faktor.
1: Chorvatsko, Itálie, Egypt, kam máte letos namířeno? My vás teď vezmeme na Havaj. Tady je rodák z Honolulu, Bruno Mars.

I během prázdnin vám hrajeme vaše oblíbené hity. Právě teď Ella Henderson a bude 10:45. A chcete důkaz, že to všechno neskutečně letí? Tak dneska je to přesně 19 let, co se začal prodávat úplně první iPhone a Apple změnil svět. Jen si vzpomeňte, jak jsme v roce 2007 poprvé začali jezdit prstíkem po displeji. To byla frajeřina. Do té doby jsme totiž na mobilech psali

0: písnička, která se jmenuje September a song Cry for you. 10 hodin 23 minut, před malým okamžikem mi tady přistála jedna hlasová zpráva přímo od vás a týká se to dopravní nehody.
1: Hlásím dopravní nehodu, je to u policejního ředitelství v Táboře pod Kruháčem. Ono tady končí to párty obrovské a je tam nákladní vozidlo s osobním. Zpomalte, dost se to tady zpomaluje. Děkuji, šofér Milan.
0: Milane, my děkujeme za tuhletu informaci. Tak dejte na to pozor, šťastnou cestu, volat můžete i vy, ozvat se můžete na 800 800 101, případně využít náš WhatsApp.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
3: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
4: Osaka právě otevírá v nákupním centru Géčko. Nechte se zlákat vůní poctivého ramenu čerstvým poké a specialitami japonské kuchyně, které vás vezmou na výlet plný chutí. Ať už máte chuť na rychlý oběd, lehkou večeři nebo něco, co jen tak někde neochutnáte. Osaka v Géčku. Přijďte ochutnat Japonsko.
5: Hit Radio. Už je to 20 let, co Česko naposledy bojovalo o světový fotbalový trůn. Od té doby jsme na světový šampionát čekali až doteď. Fotbalové mistrovství světa v Mexiku a Americe je tady. Bavte se, fanděte a držte palce českému týmu s fotbalovým servisem Hit Rádia. Fotbal na Hit Rádiu Faktor.
6: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
7: Matracezahubičku.cz.
8: Hit Radio. Když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hit Radio. Tady bude jen pro vás. Léto zní líp s Hit Rádiem. Hit Rádio.

0: 50 odstínů šedi, Ellie Goulding, tak to byla erotika a za chvilku romantika. Tereza Mašková a Marek Lambora, náš příběh. Kam vyrazit? První prázdninový víkend si o zábavu vyloženě říká. V pátek se Vimperské letní kino promění v obří taneční parket pod hvězdami. Čekají vás letní drinky, DJové a muzika až do dlouho do noci. V sobotu se pak v Husinci rozezní Husfest, dorazí Desmod i další kapely a čeká vás pořádná festivalová atmosféra. A pokud dáváte přednost pohodovějšímu programu, tak zaměřte do Volyně. Festival Letopruhy spojí nový cirkus, divadlo, koncerty, kreativní dílny i koupání. Prostě víkend, kdy bude škoda zůstat doma.
1: Více tipů najdete na hitradiofaktor.cz.
0: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, teď jste slyšeli, kam vyrazit a teď vám zase řekneme, kam nejezdit. Další dopravní nehoda.
2: Dobrý den, chci nahlásit dopravní nehodu, je to ulice Litvínovická u Pejskařů, jsou tu hasiči, policajti, už se to tu štosuje z obou stran. Hezký den.
0: Hezký den, děkujeme, takže České Budějovice v podstatě výpadovka na Krumlov, dejte si pozor na dopravní nehodu, šťastnou cestu.

0: vín, pohodu a v pozadí vaše oblíbené hity, tak je vaše pondělní dopoledne OK. Robin Schulz a James Blunt. Když se řekne Wimbledon, taky se vám vybaví jahody se šlehačkou. Právě dneska startuje nejslavnější tenisový turnaj světa a hráči se podle tradice na 2 týdny převléknou do zářivě bílé. Mimochodem, vítěz si odnese téměř 80 milionů korun. Tak držíme palce českým barvám a hlavně, ať se nám na tom rozpáleném kurtu neupečou.
1: Pro dokonalý fotbalový zážitek je tu Hisense. Užij si perfektní obraz i zvuk z RGB mini LED televizí i vychlazené nápoje z americké chladničky. Hisense, oficiální sponzor FIFA World Cup 2026.
2: Buongiorno, italské dny v prospánku pouze od pátku do pondělí. Čeká na vás sleva 20% na dokonalé matrace a polštáře Berdormire. Italské dny a slevy 20% od tohoto pátku a jen do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
3: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
4: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
3: A dárek je váš, tak ušetřete s
5: tisknu levně CZ.
6: Náplně hned.
7: Jsem řidič busem a rozvážím cestující po jižních Čechách. Pojď řídit s námi. Spolehlivost a bezpečnost je mé druhé já. A právě teď hledáme další posily. Nabízíme slušné peníze, zaměstnanecké benefity a zaplatíme ti i řidičský průkaz. Více na www.busem.cz.
1: Hit Radio Faktor.
8: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio Faktor.
1: Zaylo, ya tú sabes, no hay más nada.

0: Pitbull on the floor. 1057 nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Silnice číslo 20 mezi Blatnou a Tchořovicemi. Zpomalte, na místě je dopravní nehoda, u které asistuje policie. Mělo by se jednat o havárii nákladňáku. Šťastnou cestu, vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Kupkolo.cz, prodejce jízdních kol a cyklistického vybavení s 20letou tradicí, pořádá i letos Kupkolo.cz MTB Trilogy třídenní etapový závod horských kol.
2: 4. až 6. července v Teplicích nad Metují.
1: Přijď si zazávodit nebo zkusit jen jednu etapu. Součástí závodu jsou i dětské závody. Více na mtbtrilogy.com.
3: Hit Radio. Zima, mokro, vítr a přesto ten nejlepší výlet ever. Jestli tě počasí zkoušelo a ty jsi to s kámoši stejně užil, vyprávěj nám o tom. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na web o svém nejlepším výletě v nejhorším počasí a vyhraj si značkové outdoor vybavení od 4Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
4: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
3: On air.
2: Online.
3: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Faktor.
5: Máme 11 hodin, krátké zprávy a Bára Purkartová. Nejvyšší povolené ceny pohonných hmot jsou dnes stejné jako o víkendu. Maximální cena benzínu je 40,50 za litr. Litr nafty pak mohou čerpací stanice prodávat nejvýše za 36,40. O dalším fungování cenových stropů v červenci by měla vláda rozhodnout během dneška. Část důchodců dostane v červenci důchod později. Letos by mělo jít o poslední změnu. Informuje o tom Česká správa sociálního zabezpečení. Koho se to týká, přibližuje mluvčí úřadu Sandra Volkánová.
6: Změna se týká pouze důchodu s výplatním termínem 6. července. Kvůli státním svátkům bude tento důchod vyplacen až následující den, tedy 7. července. Ostatních červencových výplatních termínů se tato změna netýká.
5: Letos už se kvůli svátkům měnil termín výplaty důchodů celkem 5x. 3x na začátku dubna a 2x o měsíc později. Jihočeští záchranáři v červnu zasahovali u 4 případů, kdy had uštnul člověka. 3x z toho šlo o děti. Stav pacientů naštěstí nebyl vážný. Nárůst počtu případů uštnutí hadem podle odborníků souvisí s teplým počasím. Lidé by v přírodě proto měli být opatrní. Na hady by neměli sahat, nesnažit se je chytit ani odhánět. 6 českých tenistů zasáhne dnes do úvodního dne Wimbledonu. O postup do druhého kola budou na trávě v All England Clubu bojovat předloňská šampionka Barbora Krejčíková, nasazená 10 Karolína Muchová, turnajová 32 Kateřina Siňaková, Nikola Bartuňková, Daria Vidmanová a Dalibor Svrčina.
7: Navštivte vodárenskou věž v Českých Budějovicích. Příběh vody vás překvapí. Více na www.vodarenskavies.cz.
0: Dneska asi teplotní rekordy padat nebudou, ale i tak počítejte s tropickými hodnotami. Odpoledne nás na jihu Čech ochladí bouřky, které mohou být místy i velmi silné. Věděli jste, že Madonna kdysi chodila s Vanilou Ice? Tak i to se dozvíte v novém díle podcastu Vypalovačka, na který si posvítíme už za chvíli. Teď pro vás hity a tady je jedna vypalovačka z 90. Two Princess.

0: Teď jsme se přesunuli do tělocvičny, kde probíhá lekce aerobiku ve stylu 80. let. Erik Pritz. No ale co takové devadesátky? Máte je rádi? Hudba, filmy, seriály, ale i příběhy, které se za nimi skrývají. Tak to si potom nenechte ujít podcast Vypalovačka na Hitrádiu 90. V každém díle se kolegové vrací k fenomenům této nezapomenutelné dekády. A tentokrát přišla řada na Madonu. Žena, která změnila popovou hudbu, neustále posouvala hranice a dokázala být vždycky o krok napřed. Řeč je o jejich hitech, taky přijdou na řadu i zákulisní příběhy a zajímavosti a samozřejmě taky muži.
1: Třeba Vanilla Ice, se kterým tenkrát chvilku randila.
2: Tak já mám 8 měsíců přesně.
1: Dokonce, ty to máš takhle načtený, ale dokonce mám pocit, že on se s ní díky tomu snad i rozešel, ne?
2: Jo,
1: že se potom jako náhodou jako objevil v knížce, kde nechtěl být až tak moc vidět, anebo možná ne v té poloze, nebo já nevím, co tam přesně jako s ním bylo, ale že se s ní potom dokonce jako rozešel.
3: A přitom třeba Warren Beatty, se kterým byla deal, já jsem roka čtvrt, tak ten tam v té knížce nebyl. Ten byl zase v tom s Madonou v posteli.
1: Moc starý už, ne?
2: Sean Penn byl takový jako hodně mediálně probíraný, protože tam bylo nějaký jako domácí násilí.
3: To se říkalo.
1: On byl strašně žárlivý, že jo, hlavně.
3: Asi je taková povaha, ale důležitý je, že oni zůstali kamarádi potom a v poslední době se hodně jako zase baví spolu a vždycky říkala, že je to vlastně člověk, který ho do dneška jako miluje. No.
0: Tolik ukázka z nového dílu podcastu Vypalovačka, který najdete ve všech podcastových aplikacích a

0: Tina a Rytmus a příběh a vlastně i my hledáme příběh. Počasí na dovolené, to je kapitola sama pro sebe. Někdo se vrací domů spálený od sluníčka a vypadá jako rajče, jiný místo opalování zachraňoval stan před vichřicí nebo utíkal před krupobytím. No a právě takové příběhy teď hledáme u nás na Hydrádiu Faktor. Jaké nejbláznivější počasí vás potkalo na dovolené nebo na výletě? Vzpomeňte si a napište nám svůj zážitek na hydradiofaktor.cz, protože ve hře je krásná cena od 4Camping. Tento týden konkrétně 7000 korun na vybavení značky Helly Hansen. Tak se zapojte, hodně štěstí!
1: Chata na Pile v Sedlici je opět otevřená. Zastavte se na poctivou domácí kuchyni, výletní oběd, večeři nebo jen tak na něco dobrého. A když se vám nebude chtít domů, můžete zůstat přes noc. Chata na Pile nabízí příjemné ubytování ve 2- až 4-lůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením. Ideální místo pro rodiny s dětmi, páry i partu přátel. Chata na Pile v Sedlici. Domácí pohoda, kam se budete rádi vracet.
2: Na víkend, na týden nebo rovnou na celé prázdniny?
3: Fantastické ubytování pro páry i rodiny a zábava pro všechny.
2: To je Nahoru Resort Monínec.
3: Dětský program.
2: Letní kino.
3: Nová bobová dráha.
2: A hvězdné čtvrtky.
3: O prázdninách vystoupí
2: Petr Kolář,
3: Jakub Machulda,
2: Hypochondr
3: a třeba i Jakub Smolík. Nahoru Resort Monínec. Zábava začíná tady.
2: Všechny atrakce a možnosti ubytování najdete na www.nahoru.cz.
4: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hitrádiu?
5: Ale mezi náma žije třeba, a to mě překvapilo, Vinetu, Wednesday, Chingis nebo třeba Ninel.
6: Ninel je mimochodem Lenin pospátku.
5: Fakt jo? A jo.
7: A jo.
5: Ninel Grinerová.
6: No, ježiš.
5: Ty vole, ale Vinetu Jošt, tak počkej, to by bylo geniální. Je 8 hodin, krátké zprávy a Vinetu Jošt.
6: Takhle nesmíme pořád zapomenout na tu análku z Opavska, že jo?
5: No tam vlastně, jako. Ta tam je taky, no, tak to by se mohla jmenovat takhle ty.
6: Ježiš, co
5: ale kolik stojí to přejmenování, já vám to zaplatím, jdem do toho.
4: Jsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: si to.
1: A teď už by to chtělo jenom moře a do ruky vychlazený drink a je to naprosto dokonalý. Despacito. Pozor, i večery mají svoje soundtracky. Někdo jede autem domů, někdo sedí na terase, někdo právě otevírá vychlazené pití. Ať už patříte kamkoliv, u nás na Hit Radio Faktor vám k tomu přidáme ty největší hity posledních desetiletí. Hity, které znáte od prvního tónu. Já teda osobně si myslím, že večer je ideální čas trochu zpomalit, zapomenout na práci, dát si něco dobrýho a nechat hudbu dělat svoje. A přesně o tom je následující hit, který má neopakovatelnou atmosféru. Možná si tuhletu písničku vybavíte dříve z filmu než z rádia. Schválně, v jakém filmu následující hit zazněl? Nechám vás přemýšlet, tady je Arch Overkill.

0: Když teploměr o víkendu ukázal přes 40 stupňů, chvíle mi to vypadalo jako konec světa. Miley Cyrus u nás na Hitradio Faktor a v souvislosti s horkem řešíme ještě jednu věc. Třeba nám pomůžete. Prosím vás, když peru prádlo na 30 stupňů, můžete ho potom usušit venku na 40 stupních? Děkujeme za vaše rady a přejeme krásný letní den. Za chvilku skupina Train a ve 12 hodin Jirka Pelnář a srdcovky.
1: Hitradio. Milovali jste je. Pouštěli od rána do večera. Ty největší hity 90. let, co modelují husí kůži i dnes. Devadesátky non-stop, to je nové Hitradio 90. Naladíš přes aplikaci Rádia.cz a nově také v DABu. Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na Allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu převáží ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
3: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
4: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
3: A dárek je váš, tak ušetřete s
5: tisknu levně CZ.
6: Náplně hned. Osaka právě otevírá v nákupním centru Géčko. Nechte se zlákat vůní poctivého ramenu čerstvým poké a specialitami japonské kuchyně, které vás vezmou na výlet plný chutí. Ať už máte chuť na rychlý oběd, lehkou večeři nebo něco, co jen tak někde neochutnáte. Osaka v Géčku. Přijďte ochutnat Japonsko.
1: Hit Radio Faktor.
7: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Pozor v Českých Budějovicích. Nehoda vás teď může zdržet v Krčínově ulici. A bourá se na Česko-Krumlovsku, tam si dávejte pozor u Frimburku, kde havaroval cyklista. Vaše další aktuální dopravní info volejte k nám na číslo 800 800 101.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
3: Pro doma. Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profi nářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz. Prodoma.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
5: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
6: Carglass opraví, Carglass vymění.
7: Hi, this is Ed Sheeran.
8: Hi, this is Madonna.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
8: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
2: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. České dráhy o prázdninách posilují vlaky, více vozů jezdí z Prahy na Moravu, ale také na frekventovaných linkách do Českých Budějovic nebo na západ a severovýchod Čech. Vlaky nabízejí více míst, přesto je lepší rezervace. Mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.
9: Sledovat tzv. Semafor, který upozorňuje na očekávanou obsazenost vlaku, a využívat spoje mimo přepravní špičku. Kvůli tropickým teplotám doporučujeme cestujícím mít sebou také dostatek tekutin a drobné občerstvení, případně léky, pokud je pravidelně berou, a sledovat aktuální informace o provozu.
2: Dopravci neočekávají výrazné špičky jako v jiných letech, důvodem je hlavně posunutí začátku prázdnin. Meteorologové odvolali smogovou situaci v Ústeckém kraji. Kvůli vysokým koncentracím přízemního ozonu platila od pátečního odpoledne. I nadále platí ale smogová situace v Praze a ve Středočeském kraji. Evropa je nejrychleji se oteplujícím kontinentem na planetě. Otepluje se dvakrát rychleji, než je světový průměr. Generální ředitel Světové zdravotnické organizace vyzval evropské vlády, aby zavedly akční plány na ochranu zdraví před horkem. Teď se ještě podíváme k nám.
10: Jihočeští hygienici vyhlásili zákaz koupání u Podolska na Orlické přehradě. Ve vodě se tam vyskytuje vysoké množství sinic. Kromě toho hladina přehrady v těchto místech už kvete. Naopak skvělou kvalitu vody mají rybníky Hejtman a Staňkovský. Oba jsou u Chlumu u Třeboně na Jindřichohradecku.
11: Navštívte vodárenskou věž v Českých Budějovicích. Příběh vody vás překvapí. Více na www.vodarenskavjezd.cz.
10: Na jihu Čech dnes bude dál hlavně polojasno nebo oblačno. Objevit se mají přehánky a taky bouřky. Na teploměrech naměříme mezi 32 a 35 stupni.
1: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
12: Ahoj, tak co? Žijete? Zvládli jste ty vedra? To byl úlet, co? Neuvěřitelný. Bylo takový horko, že bychom asi, já nevím, podle mě nejraději chodili nahatý. Nebo co nahatý? Mně bylo doma takový vedro, že bych si tu kůži úplně nejradši sundal a pořád mám pocit, že by to bylo málo. A vlastně Tak jsem si připadal trošku jako Robbie Williams ve videoklipu k hitu Rock DJ. Pamatujete si to? Vybavíte si to? Jak je tam veprostřed a jak se doslova a do písmene svlíkne z kůže? Tak přesně takhle bychom to potřebovali o tom uplynulém víkendu. No, když už teda Robbie, dáme si Robbieho Williamse a Rock DJ, hit z roku 2000, jako dnešní první srdcovku z těch pěti, co jsem pro vás přichystal, na první prázdninové pondělí roku

0: První srdcovka na dnešní pondělní den, Robbie Williams, Rock DJ, rok 2000 a hit, ve kterým se ve videoklipu Robbie Williams svlíknul z kůže, aby pobavil všechny lidi kolem něj. A pořád to bylo málo.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Asi to známe všichni, kolikrát takhle i v práci, že jo, člověk se může přetrhnout a stejně má pocit, že tu jeho práci kolem vlastně lidi nevidí. Tak tohle jsme zažili v našem životě úplně všichni. Stejně tak, jako jsme zažili rozchod. A to je zvláštní, že právě ta nešťastná láska, ten rozchod, je velmi častá inspirace pro skladatele, pro textaře, kteří píšou hudbu. Mě baví příběh další srdcovky, kterou tady pro vás mám, která je z roku 1990-91 od britské skupiny EMF. A ten příběh spočívá v tom, že kytarista skupiny jel na kole. A v průběhu toho, jak jel na kole, tak prostě přemýšlel o tom, jak ho jeho holka odkopla. A ten text je výborný, doporučuju, najděte si překlad. Píseň se jmenuje Unbelievable, tedy neuvěřitelný. A v rámci toho textu, tak vlastně ono to začíná jednoduše. Začíná to jenom, že co to sakra bylo? V angličtině what the fuck was that? A zbytek, tak ten už je prostě jenom o tom jejich příběhu. No, inspirace, tak ta se hledá opravdu úplně všude. A tak by mě zajímalo, v rámci dnešních srdcovek, téma rozchodu. Dostali jste někdy SMS-kou kopačky? Nebo tenkrát třeba ještě dopisem? Ve škole? Napsal vám to někdo na papírek? Nejbizarnější způsob rozchodu, který jste kdy zažili. Dejte vědět, 777-937-777 a my si dáme tedy srdcovku číslo 2, rok 1990. Pokud to neznáte, tak alespoň se přiučíte něčemu novému a doufám, že se vám to bude líbit. Pokud to znáte, tak je jasný, že dáte volume doprava. Britští EMF právě teď.

0: Edward Maja a Vika Gigolina a jejich Pouštní déšť, tak věřím, že i na Sahaře spíš by zapršelo, než to, že u nás bude přes 40 stupňů Celsia. A hele, ono to tam fakt bylo.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Včera opravdu padnul teplotní rekord. No, tak už je to pryč, tak zaplať vám, teď už bude příjemných cca 36 stupňů Celsia, to je pohodička. Povídáme si v rámci dnešních srdcovek na téma rozchody v pubertě na základní škole. Jestli jste zažili rozchod přes SMS-ku, dopis a tak podobně. A mám tady hezkých pár zpráv z WhatsAppu Hitrádia na čísle 777-937-777. Tady třeba dodnes si pamatuju, jak jsem se s jedním klukem já rozešla přes SMS-ku a on mi na to odepsal OK, pa. Dodnes se tomu s kamarádkou smějeme. Další. Čau, já dostal kopačky v 9. třídě přes dopis při hodině. Tenkrát jsme si takhle posílali vzkazy pořád a jednou mi od mé Teresky přišlo. Ahoj, po škole na mě nečekej, půjdu s Tomášem. A to bylo celé. Díky za tuhle vzpomínku na školní léta, je mi mnohem líp, dneska se tomu směju. Tomáš v té devítce propadl a ona šla na střední, rozešla se s ním o prázdninách, protože nechtěla na střední chodit s klukem ze základky. Karma! Nádhera. No a další. Dobrý den, se mnou se tímto způsobem rozešel manžel po 22 letech manželství. Přeji všem pohodové pondělí, Karin. No tak to je debil. K tomu nemám víc co říct. Jako v pubertě, na základce to pochopím, ale v dospělosti, přes SMSku, bože. V dospělosti už jsme snad někdy jinde, ne? Vždyť z kluků se stávají chlapy. Tak si dáme tady Boys to Men v duetu s Mariah Carey na Hit Radio.

0: Bryan Adams, Summer of 69, tedy léto 69. Víte, v jakém roce to vzniklo, tato píseň? Je to chyták. V roce 1984 tady Bryan Adams vzpomíná na léto, kdy mu bylo 10 let. Mimochodem už v té době hrál v kapele. Tohle je pátá srdcovka na Hitrádiu.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A baví mě, že tady Bryan Adams tady vzpomíná na léto z 69., kdy to číslo 69 je tady ještě rok. Za pár let už to budou stupně Celsia, budeme vzpomínat my. Oh, bože, je strašný horko, ale jak říkám, už to bude dobrý, už bude asi 35, takže to už je v pohodě. Rozchody. To jsou situace, kdy nám taky bylo velké horko. Dneska v srdcovkách vzpomínáme na vaše rozchody a mám tady třeba další rozchod. No tak jak já měla kdysi bomba rozchod, lepší než SMS-ka, nebo vzhledem k mému věku, tady spíš ten dopis. Šla jsem za svým klukem, zazvonila, otevřely se dveře a ta moje kámoška ve spodním prádle pozvala mě dál. A tam borec sedí na gauči a říká, tak doufám, že ti nemusím nic vysvětlovat. No, co k tomu dodat? Hezký den, přeju Ilona. Jo, já už k tomu radši nic nedodávám, protože moje myšlenky jsou dneska trošku napěněný. Takže, ale jo, tak jako dobrý, tak člověk to potom pochopí takhle hned na první dobrou, že jo? Nemusí zatím jako hledat, či to byl problém. Tady víme, že to byl prostě problém tý kámošky. Samozřejmě. Já jsem se jednou rozešla výměnou zámku u svého bytu. Krásný den, Renča. Taky dobrý. Už taky asi byla úplně poslední možnost. No, každopádně, pojďme zapomenout na všechny ty rozchody. Zase nejlepší na tom je, že tím, že jste ten rozchod zažili, tak jste konečně potom mohli jako natrefit zase na někoho novýho, že jo? S kým jste se potom rozešli, abyste mohli potom najít tu svoji životní lásku. Takhle jsme to v tom životě měli všichni a nejvíc těch rozchodů, tak nemáme dneska v srdcovkách na co vzpomínat. Za chvilku si dáme srdcovku na vaše přání. Co byste chtěli slyšet, dejte vědět na 777 937 777.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Dobrý den.
8: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
7: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
8: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
7: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
8: Takže ona je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhloterii platí do konce června i pro Táborsko, Strakonicko, no a celé jižní Čechy.
9: Hledáte místo pro rodinnou oslavu, svatbu, firemní večírek nebo dobrý oběd? Přijeďte do penzionu u Černého čápa v Horní Lhotě u Lásenice. Nabízíme poctivou domácí kuchyni, denní menu a také příjemné ubytování. To vše v krásném prostředí u řeky Nežárky. Penzion u Černého čápa. Místo pro vaše zážitky i výjimečné okamžiky.
10: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
11: Carglass opraví, Carglass vymění.
12: Na víkend, na týden nebo rovnou na celé prázdniny?
13: Fantastické ubytování pro páry i rodiny a zábava pro všechny.
12: To je Nahoru Resort Monínec.
13: Dětský program.
12: Letní kino.
13: Nová bobová dráha.
12: A hvězdné čtvrtky.
13: O prázdninách vystoupí
12: Petr Kolář,
13: Jakub Machulda,
12: Hypochondr
13: a třeba i Jakub Smolík. Nahoru Resort Monínec. Zábava začíná tady.
12: Všechny atrakce a možnosti ubytování najdete na www.nahoru.cz.
1: Hit Radio.
14: Hit Radio.

Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio devadesátka. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio. Když jste v práci sami. Zatímco jsou všichni ostatní na dovolené. O vaši společnost se postaráme my. Léto zní líp s Hit Rádiem. Hit Rádio.

0: Sam Feld a Jonas Blue na Hit Radio ve 12.37.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Je tady poslední srdcovka pro dnešní den, která je na vaše přání, a Adam mi napsal zprávu, že by chtěl slyšet mexickou zpěvačku Taliu. Ona byla teda nejen zpěvačka, byla velmi úspěšná herečka, měla dokonce přezdívku Královna telenovel. A jestli jsme opravdu něco měli rádi v 90. začátkem milénia, no tak to rozhodně byly telenovely. Co, dámy? Dokážete si to vybavit? Ty scény? Och, Armando! Och, Gracielo! Pak dlouhé pohledy do očí, napínavá hudba, pak brečí ona, pak brečí on a nakonec líbačka, že máme pocit, že si ukousnou hlavy. Tak, takhle to vlastně bylo pořád. Telenovely. Mexický telenovely, páni, to bylo jako něco neuvěřitelného. No a právě tady tu fantastickou herečku a královnu telenovel, tak to si dáme teď na Hit Radio, Thalia, Regresami, píseň, která měla obrovitánský úspěch, asi i na základě teda všech těch telenovel, právě v Česku, dokonce větší úspěch než v Mexiku. Tady se dokonce stala platinovou deskou. No, tak tady to máte na Hit Radio. Já v tom trošku slyším i Esmeraldo, schválně, poznáte to?

0: Královna telenovel Thalía na Hit Rádiu.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Samozřejmě, že tohle není píseň z Esmeraldy, já jsem jenom říkal, že mi to trošku připomíná, ta jedna část té písně, jako ten úvod z té Esmeraldy, ale ono to všechno bylo dohromady stejný, ale začaly mi sem chodit zprávy, že tohle byla Rosalinda, samozřejmě. To jsem teda neviděl, ale Rosalinda Thalía hrála legendární Rosalindu, nebo minimálně v té telenovele, ale mě to vlastně jako teď přivádí na novou myšlenku, že bychom si mohli udělat srdcovky telenovel. Co vy na to? Já to dám dohromady. Najdu úvodní písně k nejznámějším telenovelám, i k těm, které třeba zas tak jako pro nás známé nebyly, ale měly obrovitánský úspěch v Mexiku. A nebo vy klidně můžete posílat už teď tipy na 777-937-777, který telenovely vy jste jako žrali, který jste seděli přikovaný u televizních obrazovek na gauči. Dáme dohromady určitě ještě v průběhu léta srdcovky legendárních mexických telenovel. Asi do té doby budeme muset připravit spoustu kapesníčků, aby jsme utřeli slzu. Je 12 hodin 3 a 40 minut, s vámi stále Jirka Pelnář. Do 3 hodin tady spolu dneska budeme trávit tohle tropický pondělní odpoledne. Já vám dál budu hrát hity nejenom na osvěžení, ale zároveň tady pro vás budu mít i další skvělé věci, včetně jedný fantastický v hodnotě 5000 korun. K tomu se ale dostanu v příští hodině. Tak buďte s námi.
2: Kupkolo.cz, prodejce jízdních kol a cyklistického vybavení s 20letou tradicí, pořádá i letos Kupkolo.cz MTB Trilogy třídenní etapový závod horských kol.
3: 4. až 6. července v Teplicích nad Metují.
2: Přijď si zazávodit nebo zkusit jen jednu etapu. Součástí závodu jsou i dětské závody. Více na mtbtrilogy.com.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
5: Krajiny zahalené tajemstvím i vnitřní svět člověka. Šikanédr, Slavíček, Mol a další mistři symbolismu a secese vás vtáhnou do světa přírody a melancholie s neopakovatelnou atmosférou. Výstava Sny o krajině na Hluboké do 22. listopadu. Alšova Jihočeská galerie. Umění vidět a vnímat.
6: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
7: Kniha Jamese Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
6: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
7: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
6: Maitreya. Inspirace srdcem.
8: První krůčky bez rodičů, první přátelství a první velká dobrodružství. To vše a mnohem více zažijí děti v dětské skupině Mojné. Více informací na dsmojné.cz nebo na telefonu 603 206 233. Dětská skupina Mojné. Malé kroky k velkým zážitkům.
9: 21 Pilots. Lord. Teddy Swims, LP. A ty na jednom místě.
10: Na jednom místě.
9: Vyhraj čtyřdenní vstupenky na festiák Colors of Ostrava od Allegro. Každé všední ráno ve snídaní šampionů na Hit Rádiu.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

I tento hit od Xindla X na letošních Hradech.cz dostane zelenou. Dojeďte i na festival bezpečně s aplikací Co-Pilot a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. Přejeme vám více zábavy s kooperativou, pojišťovnou pro život, jaký je.

0: o tom, že mají rádi tvůj pohyb. Já, Lucie, ti říkám, že mám rád tvůj způsob dělání zpráv. To je skvělé.
1: Děkuju, já doporučuji se v těchto teplotách ještě nehýbat.
0: To je pravda. Nejen doporučení, ale zásadní informace od nás z Česka i ze světa uslyšíte už za chvíli ve zprávách. My jdeme teď ještě na aktuální pohled na dopravu.
2: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Vážnou nehodu teď hlásí Strakonice. Pozor v Ptákovické ulici, kde havaroval cyklista. A opatrně taky na hlavním průtahu v Blatné, kde došlo k nehodě nákladního auta. Pokud víte ještě o jiné komplikaci v dopravě na jihu Čech, volejte k nám na číslo 800 800 101.
3: Pohodu na cestách vám přeje Autoservis Karlín České Budějovice. Nadstandardní servis za standardní ceny. www.autoservicekarlin.cz. Těšíme se na vás.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Čím více jezdíte, tím méně platíte. To je IDSka. Nový integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje. Cestujete každý den do práce nebo do školy? Pak právě pro vás je určeno nové předplatné jízdné, které vám může cestování výrazně zlevnit. Jak na to? Vaše cesta teď povede na www.ideska.info. IDSka. Jedna jízdenka pro celý kraj.
6: Kultura pod hvězdami míří do Třeboně. V červenci se zámek promění v hrad Karlštejn. Čeká vás muzikál s Kateřinou Brožovou či Markem Vašutem nebo odvážnějších 50 odstínů. V srpnu se těšte na Simonu Stašovou, muzikál Lotrando a Zubejda i koncert Podsta legendám. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
7: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hitrádio.
1: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Za letní dětské tábory si letos rodiče připlatí. Ceny od loňska rostly, přesto polovina rodin s dětmi v odpovídajícím věku letos své děti na nějaký typ tábora pošle. Uvádí to průzkum agentury Ipsos. Letní tábory vyjdou rodiče v průměru na 5 až 10 tisíc korun. S touto částkou počítá na 43% rodičů. Léto je obdobím pro častý vznik požárů, zejména na polích. Od začátku roku už hasiči vyjížděli k 60 takovým případům. Nejčastěji hořelo obilí, stohy slámy a strniště. Vzplanout můžou snadno i zemědělské stroje. Co je příčinou, popisuje mluvčí hasičů Kristýna Posekaná.
9: Za vzplanutí zemědělských strojů může nejčastěji závada nebo nedbalost. Protože se vozidla pohybují v rizikovém prostředí, udržujte je čistá a v dobrém technickém stavu. Na jejich výfucích mějte vždy lapače Jisker. Vozidla vybavte hasicími přístroji.
1: A důležité je také nekouřit v blízkosti hořlavých materiálů. Naše záchranáři se ve Venezuele zapojili do práce na záchraně přeživších po rozsáhlých zemětřeseních. Do terénu vyslali 3 průzkumné týmy, které prověřily několik lokalit, kde by se ještě mohly nacházet živí zavalení lidé. Pohřešovány jsou stále 10 000 lidí. Teď ještě pohled k nám.
2: V Českých Budějovicích budou od července k dispozici sdílená kola. Prostřednictvím aplikace CB Kolo je budou moci využívat jak místní, tak i turisté. V první etapě vyjede na 200 bicyklů, která budou lidem k dispozici na zhruba 170 stanovištích. Služba bude dostupná v Českých Budějovicích, v Čelné a Roudném.
10: Navštivte vodárenskou věž v Českých Budějovicích. Příběh vody vás překvapí. Více na www.vodarenskavjezdcb.cz.
2: Předpověď pro jižní Čechy dál slibuje polojasnou nebo oblačnou oblohu s teplotami od 32 do 35 stupňů. Dorazit mají přehánky a objevit se můžou i bouřky.
7: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: 1 hodina odpoledne, venku přes 30 stupňů, to už je jako příjemný oproti tomu, co jsme měli o víkendu. Jak se osvěžit v tropickém vedru? No tak každý jsme dělali, co jsme mohli, co jsme uměli. Před horkem nebylo úniku. Asi úplně nejlíp ze všech to vymysleli klempíř s macinkou. Ti si v tom brutálním vedru přijeli do strážnic pro studenou sprchu.
7: Hit Radio Faktor.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit

Imagine Dragons a Symphony je tady u nás na Hit Radio. 13 hodin a 13 minut, to je aktuální čas, kdy posloucháte v pondělí, první prázdninový pondělí roku 2026. Viděli jste včera tu barvu měsíce, když vycházel někdy kolem 9:45 večer? Jestli ano, to byla nádhera, co? Jestli ne, tak máte šanci ještě dneska a zítra, pokud teda nebude pršet a nebude úplně pod mrakem. Je takzvaný jahodový úplněk, ale ta barva není červená, ale je oranžová. Já když jsem to včera viděl, tak jsem se normálně bál, že i ten měsíc bude pálit celou noc jako to sluníčko, že je rozžavený a my se ugrilujeme i v noci. Nakonec ne, nakonec bylo nějakých příjemných skoro 25 stupňů. Tak jestli máte rádi tyhle nebeský vesmírný podívaný, tak jsem včerejší měsíc pro vás natočil a pokochat se tím pomerančem na nebi můžete u mě na Instagramu, Jirka Pelnář, mám to tam jako nejnovější video, tak to nemusíte nikde dlouho hledat. No a doporučuju, zkuste dneska, večer, popřípadě zítra udělat taky nějakou fotku nebo video, pak to můžeme porovnat. No a když už jsme tady u těch hvězd, hvězdných podívaných, tak si taky dáme jednu hudební hvězdu. Gala Freed from Desire pro všechny fotbalové fanoušky. Už nám to zase začíná.

0: Milky Chance a Stolen Dance. Tady u nás na Hitradio 13 hodin 23 minut. Přeju pohodový pondělní prázdninový odpoledne. Jsem rád, že nás posloucháte. A důležitá otázka, když o víkendu byly ty šílený vedra a ty dál budou pokračovat, teď trošku schlazeníčko, ale od příštího týdne zase tropy. Tak co, spálili jste se o víkendu na sluníčku? Jestli ano, tak proč? No proč? Protože už za náma nestojí maminka, co by na nás neustále řvala z okna, aby jsme se šli namazat, že ano? A možná i právě proto vznikly takzvané chytré plavky. Teď slyšíte správně. Chytré plavky, které v sobě mají nějaké čipy, co vám zkontrolují kůži a včas vám dají vědět, jestli už se máte zase přemáznout a nebo ne. Jsou tedy zatím jenom pro ženy, pánský plavky chytrý se nedělají. Což vlastně je v pohodě, já si myslím, že my stejně nic takového nepotřebujeme. Za mě naopak, my bychom využili nějaký chytrý spodní prádlo, jo? Trenýrky, co by nám včas řekli, ne, že potřebují vyměnit, to vůbec, ale že by nám včas řekli, jestli už potřebujeme jít na malou nebo ne, jestli se do nás ještě jedno to pivečko, jeden ten šnitíček vejde, a nebo ne. Jo, protože my to známe takhle potom všichni, že jo? Jakmile jdete jednou, tak jakmile jdete poprvé, tak už chodíte po každém dalším pivu. Tak jestli ještě jedno vydržíme aspoň nebo dvě, nebo už teda máme jít. To si myslím, že by byl geniální životní hack pro nás, pro chlapy, ne nějaký chytrý plavky. No, každopádně je to 21. století, pokrok člověk prostě nezastaví. Za chvíli Lady Gaga, Five a Queenie, We Will Rock You. Taková malá vzpomínka i na dobu, kdy jsme vlastně ještě nic podobného nepotřebovali, protože nám stačil selský rozum a ve chvíli, kdy jsme byli prostě dlouho na sluníčku, tak jsme věděli, že je dobrý se asi namazat.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
2: Buongiorno. Italské dny v Prospánku pouze od pátku do pondělí. Čeká na vás sleva 20% na dokonalé matrace a polštáře Berdormire. Italské dny a slevy 20% od tohoto pátku a jen do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
3: Taky nechcete končit léto větou?
4: To zase nějak uteklo, viď?
3: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
5: Mami, ten Superland byl boží.
6: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
7: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
8: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
9: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
10: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
11: Romantika.
10: Sportáky.
11: Zábava pro děti a mnohem víc.
10: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
12: Firma na zážitky.
13: CZ. Chata Na Pile v Sedlici je opět otevřená. Zastavte se na poctivou domácí kuchyni, výletní oběd, večeři nebo jen tak na něco dobrého. A když se vám nebude chtít domů, můžete zůstat přes noc. Chata Na Pile nabízí příjemné ubytování ve 2- až 4-lůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením. Ideální místo pro rodiny s dětmi, páry i partu přátel. Chata Na Pile v Sedlici. Domácí pohoda, kam se budete rádi vracet.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
1: Ale mezi náma žije třeba, a to mě překvapilo, Vinetu, Wednesday, Chingis nebo třeba Ninel.
2: Ninel je mimochodem Lenin pospátku.
1: Fakt jo? A jo.
3: A jo.
1: Ninel Grinerová.
2: No, ježiš.
1: Ty vole, ale Vinetu Jošt, tak počkej. To by bylo geniální. Je 8 hodin, krátké zprávy a Vinetu Jošt.
2: Takhle nesmíme pořád zapomenout na tu análku z Opavska, že jo?
1: No tam vlastně, tam je taky, no, tak to by se mohla jmenovat takhle ty.
2: Ježiš, co
1: hele, kolik stojí to přejmenování? Já vám to zaplatím, jdem do toho.
0: Vy si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

Lady Gaga na Hit Rádiu ve 13 hodin a 36 minut. Zpěvačka, která chodila do třídy s Paris Hilton. Ano, to jsou spolužačky. Každý máme ve svém životě možná i nějakýho spolužáka nebo spolužačku, co to nakonec dotáhli úplně jako vysoko a možná byste to do nich vlastně ani na té základní nebo střední škole neřekli, že jednou půjdou tady tím směrem a tak dále. Já jsem třeba seděl v lavici s naším cyklistou Romanem Krojcigrem, tím si teď samozřejmě na tom nechci nějak tady honit reklamu a tak, ale už tenkrát bylo jasný, že jednou Roman tak bude prostě jeden z těch nejlepších cyklistů naší historie, takže já ho takhle zdravím alespoň na dálku. No a pokud vy máte nějaké slavné spolužáky nebo spolužačky, tak klidně se pochlupte na 777-937-777. Když jsme u té Lady Gaga, tak Lady Gaga tak se pojmenovala podle své oblíbené kapely, a to skupiny Queen, a konkrétně písně Radio Gaga. My si nedáme Radio Gaga, ale dáme si We Will Rock You, a to teda v té úpravě od skupiny Five. Takže se nám Lady Gaga a její symbol najednou potkávají na jednou

0: Kateřina Marie Tichá právě teď na Hit Rádiu. Osobně doporučuji, zajděte si na její koncert, protože naživo na pódiu je fantastická, je tam úplně jak éterická víla. Nádhera. Je to zážitek, na který určitě budete dlouho vzpomínat, stejně tak jako na další zážitek, který tady pro vás mám. Dneska po 14. hodině vám totiž budu rozdávat speciální poukaz v hodnotě 5000 korun, a to do zábavního centra My House of Fun. Tam můžete vyrazit buď úplně sami, s partou, anebo i s dětma. Čeká vás tam Levels, což je několik pater herní zábavy, arkády, něco, co my si pamatujeme i z 90. ze začátku milénia, Flyvista, což je jedinečný létající zážitek, Back in Time, nádherná cesta časem pomocí moderních technologií a spousta dalších atrakcí pro děti, pro puberťáky i pro vás jako pro dospěláky. Fakt to stojí za to. 5000 korun poukaz, ten tady pro vás budu mít po 14. hodině a nejenom dneska, ale celý tento týden. Tak dál poslouchejte Hit Radio a odpoledne s Jirkou Plnářem.
1: Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
2: Pro dokonalý fotbalový zážitek je tu Hisense. Užij si perfektní obraz i zvuk z RGB mini LED televizí i vychlazené nápoje z americké chladničky. Hisense, oficiální sponzor FIFA World Cup 2026.
3: Čtyřkolky Bavorov. Hledáte nový stroj? U nás vám vybereme ten nejvhodnější. Čtyřkolky Bavorov. Zařídíme přihlášení, splátky i odvoz k vám domů. Čtyřkolky vykupujeme a nabízíme protiúčet. Čtyřkolky Bavorov. Specialista na čtyřkolky a pracovní příslušenství. Čtyřkolky.bavorov.cz.
4: Osaka právě otevírá v nákupním centru Géčko. Nechte se zlákat vůní poctivého ramenu, čerstvým poké a specialitami japonské kuchyně, které vás vezmou na výlet plný chutí. Ať už máte chuť na rychlý oběd, lehkou večeři nebo něco, co jen tak někde neochutnáte. Osaka v Géčku. Přijďte ochutnat Japonsko.
5: Hit Radio.
6: Fotbalová bitva o světový trůn je v plném proudu. Kdo ovládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn? Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radiu Faktor.
7: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
8: Matracezahubičku.cz.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: James Arthur na Hit Radio krátce před 2 hodinou odpolední. Víc toho z hudby už dneska nestihneme, alespoň tady ne v této hodině. A tak jdeme na aktuální dopravu.
1: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Vážná nehoda osobáku s motorkou se stala v Českých Budějovicích. Pozor v Žerotínově ulici. A nehoda se pořád ještě řeší taky na Strakonicku, kde si dávejte pozor na průtahu Blatnou. Vaše další dopravní info volejte k nám na číslo 800 800 101.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
4: Zábava vlny tobogány.
5: Co vás čeká?
4: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
5: Plno tobogánů a skluzovek.
4: Tak všichni rychle do plavek.
5: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
4: Relax, drinky, animace.
5: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
4: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
3: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
2: Hit Radio. Zima, mokro, vítr a přesto ten nejlepší výlet ever. Jestli tě počasí zkoušelo a ty jsi to s kámoši stejně užil, vyprávěj nám o tom. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na web o svém nejlepším výletě v nejhorším počasí a vyhraj si značkové outdoor vybavení od 4Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
6: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. On Air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hitrádio.
2: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Kriminalita v Česku zůstala loni na úrovni roku 2024. Přibývá ale případů s vysokou agresí, a to především u dětí. Uvádí to data nejvyššího státního zastupitelství. Pravidelně se objevuje takzvané zážitkové násilí, tedy násilné chování dětí a dospívajících, které vzniká kvůli touze něco zažít nebo získat adrenalinový pocit. Část penzistů dostane v červenci důchod později. Letos by mělo jít o poslední změnu, informuje o tom Česká správa sociálního zabezpečení. Koho se to týká, popisuje mluvčí úřadu Sandra Volkánová.
3: Změna se týká pouze důchodu s výplatním termínem 6. července. Kvůli státním svátkům bude tento důchod vyplacen až následující den, tedy 7. července. Ostatních červencových výplatních termínů se tato změna netýká.
2: Letos se dosud kvůli svátkům změnil termín výplaty důchodu celkem 5x, 3x na začátku dubna a 2x o měsíc později. Síť záchranných stanic o uplynulém extrémně horkém víkendu přijala stovky ptačích mláďat. Tak kvůli přehřátí předčasně vyskákala z hnízd na chodníky. Teploty pod střechami budov v podkrovích a také hnízdních dutinách dosahovaly hodnot, které byly nesnesitelné, zejména pro ptačí mláďata. Teď se ještě podíváme k nám.
4: Jihočeští záchranáři v červnu zasahovali u 4 případů, kdy had ušknul člověka. 3x z toho šlo o děti. Stav pacientů naštěstí nebyl vážný. Nárůst počtu případů ušknutí hadem podle odborníků souvisí s teplým počasím. Lidé by v přírodě proto měli být opatrní. Na hady by neměli sahat, nesnažit se je chytit ani odhánět.
5: Navštivte vodárenskou věž v Českých Budějovicích. Příběh vody vás překvapí. Více na www.vodarenskavies.cz.
4: Během odpoledne u nás bude dál většinou polojasno nebo oblačno. Předpověď pro jižní Čechy slibuje přehánky a taky bouřky. Teploty až kolem 35 stupňů.
0: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
6: Ve 2 hodiny odpoledne posloucháte Hit Radio a to je opět čas, kdy můžete dát najevo váš názor a říct toho celému Česku, takhle ho vykřičet do světa a nepsat jen na Facebook. Mám tady opět náš pořad Pravda nebo Bullshit. Velmi zásadní téma, které se týká aktuálně prázdnin a také hlídání dětí a také našich babiček. Tak pokud máte děti a babičky na hlídání, tohle bude něco pro vás. Dáme jeden hit a jdeme na to.
0: Hit Radio Faktor.

0: Barbora Poláková, nafrněná na Hit Radio, chviličku po druhé hodině odpolední.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: A je to tady dvě hodiny odpoledne, takže opět jdeme rozebírat palčivá témata a já budu chtít vědět váš názor na to, jestli se
1: vědci
0: trefili ve svém průzkumu anebo ne. Tak pro dnešní den tady máme téma.
1: Vědci
0: tvrdí, že 91% rodičů není spokojeno s tím, jak často a jakým způsobem jim prarodiče hlídají děti. Jo? Tak, jestli jste se do té doma nepohádali, tak ideální čas na to. Rodiče, jak jste na to? Babičky hlídají? Mají na to čas? Nebo jsou pořád v práci? Mají své koníčky? Chodí na nechty, na kosmetiku a tak podobně. Prostě nemají na to čas. A pokud ten čas mají, vychovávají podle vaší představy, výchovy, anebo si jedou po svém. 777-937-777. Bude to velmi tenký led, ale tak aspoň se trošku schladíme, když pořád máme ty horký vedra tady u nás v Česku. Tak jo, dejte vědět. Sám jsem zvědavej, dáme si dva hity a pak jdem na to.

0: Avicii na Hit Radio. Bude čtvrt na tři, posloucháte Hit Radio a my tady máme zásadní téma dnešního odpoledne.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti? Vědci
0: tvrdí, že 91% rodičů není spokojeno s tím, jak

0: není to 100%, hodně rad a málo dodržování těch nastavených. Lenka Jaroměř. Další zpráva od Lucky. Je to přesně tak. Máme doma nastavená pravidla. A když hlídá moje mamka, tak je nedodržuje. A když se jí zeptám, tak řekne, že vše bylo, ale já nevím, jestli můžu věřit. Snažíme se dětem nedávat cukr, netrestáme je vařečkou a zuby čistíme i mezizubním kartáčkem. Nejmladší dceři budou 3 roky a moje mamka řekla, že to mezizubním kartáčkem neumí a tak to prostě dělat nebude. A to je to, co mě štve, že se to nechce ani naučit. Další zajímavý pohled na věc, jasně, tak ty doby jsou úplně jiný, že jo, tenkrát, jak jsme se vychovávali my. Tam je taky ten problém, podle mě, že ve chvíli, kdy vy po těch svých rodičích ještě jako chcete, aby ty vaše děti teď vychovávaly trošku jinak, takže mají třeba najednou pocit, a ten pocit vlastně může být trošku oprávněný, že jim tak jako říkáte, ale vy jste mě vychovávali vlastně jako špatně. A to je právě ono, aby se ty babičky neurazily. To není špatně, jenom tenkrát to prostě bylo jinak. Nebyly ty informace, jaký jsou dneska, a dneska se jede zase trošku jako jiný směr. Tak je to všechno se vším, ale
1: vědci
0: tvrdí, že 91%, to je prostě 9 z 10 rodičů, nejsou úplně spokojení. Tak co dál? Máme tady nějaký hlasovky, klidně posílejte zprávy na 777 937 777. A já jsem zvědavej, jestli najdeme alespoň jako jeden pozitivní názor. Zatím hledám marně.

0: Katy Perry na Hit Radio, za chvíli Verona, taky Eminem.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti? Vědci
0: tvrdí, že 91% lidí v Česku nejsou spokojení s tím, jak často jim jejich prarodiče hlídají děti. Tak a dneska, tak pojďme to teda rozlousknout, jestli vědci mají pravdu nebo ne. Ještě tady mám pár zpráv, jako třeba ahoj Jiří, tak úplně spokojená s hlídání nejsem, ale můžeme si za to s manželem sami. Vzhledem k tomu, že jsme si společné dítko pořídili celkem pozdě. A je to hyperaktivní torpédo, tak tchyně hlídá vždy jen na pár hodin a úplně jí to odrovná. Ale táhne jí na 80, tak se na ní nezlobíme a není se co divit. Naši nás měli brzy a na prázdniny jsme byli u babiček třeba měsíc v kuse, protože na nás měli sílu. Ahoj, zdraví Petra. To je taky pravda. To je taky pravda, že dneska už to není taková móda, nebo takový jako standard mít děti v 1, 2, 23, ale že si člověk jako počká a vlastně klidně až jako třeba v 35 to první dítě má, no a potom ty prarodiči na to tu sílu a energii a vlastně ani ty nervy nemají. A za to se prostě na ně nemůžeme zlobit, to je taky pravda. Jarka píše ještě, moje maminka je nejlepší babička na světě, mé děti nevychovává, jenom hlídá a užívá si s nimi radosti a říká, že od výchovy jsou rodiče a má vlastně pravdu. To je hezký. Jarko, děkuji za tuhle zprávu, ti posílám poukaz v hodnotě 5000 korun na super herní odpoledne v centru Prahy v LC Mai, kde se s dětma vyřádíte a klidněji babička tu vemte sebou. Takže pojďme to teda rozlousknout. Já si myslím, že podle těch zpráv, které jste dneska poslali na WhatsApp Hit Radio 777-937-777,
1: vědci
0: pravdu nemají, není to 91%. Dal bych 81%. Takže, není to zas tak hrozný. Není to úplně ideální, ale není to zas tak hrozný. Každopádně díky moc za všechny zprávy, které jste posílali z vlastní životní zkušenosti. Zítra po druhé hodině odpolední opět nové téma v pořadu Pravda nebo Bullshit a zároveň znovu za vaše názory tady pro vás budu mít tuhle krásnou cenu a to poukaz v hodnotě 5000 korun na fantastický herní odpoledne. Máte se na co těšit.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert. Pro doma.
3: Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profi nářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz. Prodoma.
4: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel. Ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
5: Carglass opraví, Carglass vymění.
6: Chata Na Pile v Sedlici je opět otevřená. Zastavte se na poctivou domácí kuchyni, výletní oběd, večeři nebo jen tak na něco dobrého. A když se vám nebude chtít domů, můžete zůstat přes noc. Chata Na Pile nabízí příjemné ubytování ve dvou až čtyřlůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením. Ideální místo pro rodiny s dětmi, páry i partu přátel. Chata Na Pile v Sedlici. Domácí pohoda, kam se budete rádi vracet.
7: Osaka právě otevírá v nákupním centru Géčko. Nechte se zlákat vůní poctivého ramenu čerstvým poké a specialitami japonské kuchyně, které vás vezmou na výlet plný chutí. Ať už máte chuť na rychlý oběd, lehkou večeři nebo něco, co jen tak někde neochutnáte. Osaka v Géčku. Přijďte ochutnat Japonsko.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v dabu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: se to blíží. To nejlepší odpoledne na jihu Čech.
1: Dobré odpoledne všem, kteří ladíte jihočeské hitrádio Faktor. Zdravím vás plošně, protože jste u nás třeba na dovolené. Já jsem Jana a jestli vás zajímá, co se na jihu Čech děje, tak poslouchejte dál. Mám pro vás spoustu zajímavých informací a skvělých hitů, jak je to u nás normální. Těším se na vás už za chvíli.
2: Zlepši si náladu.
0: Hitrádio Faktor.
3: Look, if you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment that you captured.

0: Soren s hitem Ordinary, tedy naprosto obyčejný. No to je vlastně jako přání, který pro vás mám, aby po tom šíleným tropickým rekordním víkendu a politických kaus a vlastně jako všeho, co se děje, abyste dneska zažili takový jako obyčejný den. To by bylo hezký, ne? Vlastně jako úplně obyčejný den. To vám přeju, zítra se na vás budu opět těšit, ve 12 hodin nás opět zítra čekají další srdcovky. No a k tomu spousta zábavy. Spoustu zábavy si navíc užijete i dneska od 15 hodin s naší odpolední show. Já jsem Mirka Pelnář, budu se na vás těšit zítra. Tak se smějte.
1: Kupkolo.cz, prodejce jízdních kol a cyklistického vybavení s 20-letou tradicí, pořádá i letos Kupkolo.cz MTB Trilogy třídenní etapový závod horských kol.
2: 4. až 6. července v Teplicích nad Metují.
1: Přijď si zazávodit nebo zkusit jen jednu etapu. Součástí závodu jsou i dětské závody. Více na mtbtrilogy.com.
3: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 Kč měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
5: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
4: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
5: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
4: Maitreya. Inspirace srdcem.
6: Jsem řidič busem a rozvážím cestující po jižních Čechách. Pojď řídit s námi. Spolehlivost a bezpečnost je mé druhé já. A právě teď hledáme další posily. Nabízíme slušné peníze, zaměstnanecké benefity a zaplatíme ti i řidičský průkaz. Více na www.busem.cz.
7: Hit Radio. Hit Radio.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Pozor si dávejte ve Zlivi v ulici Čapkova. Havaroval tam osobák, projíždějte se zvýšenou opatrností. Další bouračka je v Budějcích v ulici Žerotínova. Řeší se tam kolize osobáku a motorky a opatrně i na silnici 20 u Blatné. Když už jedete nad Chořouce, tak na úrovni Řečic taky havaroval vůz, tentokrát nákladák. Přeju šťastnou cestu, buďte opatrní, zvlášť pokud u vás teď řádí bouřka. A kdyby něco, vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Pohodu na cestách vám přeje autoservis Karlín České Budějovice. Nadstandardní servis za standardní ceny. www.autoservis-karlin.cz. Těšíme se na vás.
2: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
3: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
2: A dárek je váš, tak ušetřete s
4: tisku levně CZ.
5: Náplně hned.
6: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.

0: I taky na www.levnězčiny.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
3: Máme 15 hodin, jsou tu krátké zprávy a s nimi Bára Purkartová. Na mamografický screening budou mít ženy od 45 let jednodušší cestu. Od středy už nebude třeba obstarávat si žádanku u registrujícího lékaře, pokud bude žena splňovat veškeré podmínky k vyšetření. Pokračuje mluvčí VZP Viktorie Plívová.
4: Standardně dále vystavuje žádanky na mamograf, praktik či gynekolog. Pokud ale například žena není nikde registrována, žádanku ztratila nebo chce zareagovat na upomínku z mamacentra, bude moc vše vyřídit v rámci samotného screeningu, tedy bez žádanky. Nová metodika umožňuje vyšetření bez žádanky, pro mamografická centra to ale není povinnost.
3: Cílem opatření je odstranit zbytečné administrativní bariéry a zvýšit účast ve screeningu. Do systému jednotného měsíčního hlášení se ještě nezapsalo bezmála 7 000 zaměstnavatelů, tedy necelá 2%. Chybí údaje u zhruba 5% smluv a dohod pracovníků, tedy asi u 300 000. Někteří zaměstnavatelé a účetní si stěžují na přetrvávající nefunkčnost systému. Skoro polovina Čechů nevěří, že si vydělá na vlastní bydlení. Očekávají tak, že budou žít pouze v nájmu. Podle nejnovějších dat průzkumu Evropské realitní přehledy jsou Češi v tomto ohledu výrazně pesimističtější než průměrný Evropan. Tuzemské domácnosti vynakládají na bydlení v průměru 35% svého příjmu.
1: Fotbalový servis.
3: Dalšími dvěma zápasy dnes bude pokračovat první kolo play-off fotbalového mistrovství světa. Pětinásobní šampioni Brazilci nastoupí v Houstonu proti Japonsku. Brazílie je vůbec nejúspěšnějším týmem historie šampionátů. Poslední titul ale získala před 24 lety. Japonsko pak ve vyřazovací fázi ještě nikdy nevyhrálo. Duel má výkop v 19 hodin našeho času. No a do play-off dnes zasáhne taky Německo, které se do vyřazovací fáze probojovalo poprvé od zisku zlata v roce 2014. Duel s Paraguají začne v 10:30.
5: Navštivte vodárenskou věž v Českých Budějovicích. Příběh vody vás překvapí. Více na www.vodarenskavjezd.cz.
6: Počasí zítra se obejdeme bez sluníčka, asi převážně má být oblačno, ráno a večer úplně zataženo. Přeháník a bouřky ze začátku ojediněle, později odpoledne a večer četné a místy i silné. Teploty, ty mi spíš připomínají prádelnu, 28 až 31 stupňů, na horách naměříte 24 až 27.
1: Hit Radio Faktor.
6: 3 minuty po třetí ze studia vás zdraví Jana. Dobré odpoledne, faktoráci. Je tady poslední červnový pondělí, prázdniny se rozjely a proto se vás budu už za chvíli ptát, jestli plánujete nějakou dovolenou, kam se chystáte a tak dále. Všechno probereme. Teď už ale posílám další hity. Budou Flipside a taky Dan Barta.

0: Hit Radio Faktor.
1: Zlepši si náladu.
2: Happy birthday.

Happy birthday a Flipside na Hit Radio Faktor. Dobré odpoledne, prázdniny jsou oficiálně tady a spousta z vás už odpočítává dny do dovolené. Někdo vyráží k moři, někdo na hory, někdo jen na chalupu a někdo taky třeba vůbec nikam. Takže mě dneska zajímá jedno, kam se letos chystáte na dovolenou? Zůstáváte v Česku nebo se chystáte do světa? Klidně připište i místo, které byste doporučili ostatním. Napište nebo pošlete hlasovku na náš WhatsApp 724 883 596. Jsem zvědavá, kam se s vámi dneska aspoň na chvilku podíváme. Dejte klidně vědět i přes sociální sítě, všechno se ke mně dostane. A k vám se dostane skvělá hudba. Tohle je Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Yeah.

0: Breaking Me, Topic a A7S na Hit Radio Faktor. Bylo 15:45, hezké pondělí všem. Já jsem se vás před chvílí ptala, kam se chystáte letos na dovolenou. Díky za všechny zprávy. Je vidět, že kufry už se pomalu balí. Třeba Lenka napsala, že se těší do Chorvatska na ostrov Krk, prý už 20. léto po sobě. Petr zkusí poprvé Albánii, napsal, že je zvědavý, jestli to tam opravdu vypadá jako Maledivy Evropy. To by mě taky zajímalo, Petře, zvlášť protože se tam dá letět i z Budějc, tak nám když tak po návratu dej vědět. Katka to zase vyráží do Beskyd, Roman s karavanem objede Jižní Moravu, Jitka se chystá do Norska za fjordy, to je asi i za ochlazením, co? A Milan napsal, že jeho dovolená bude na Maltě a že myslí to, že předělávají byt. To je taková klasika, že jo? Zprávy pořád chodí, tak je posílejte dál na 724 883 596. Kam letos míříte vy?
1: Čím více jezdíte, tím méně platíte. To je IDSka. Nový integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje. Cestujete každý den do práce nebo do školy? Pak právě pro vás je určeno nové předplatné jízdné, které vám může cestování výrazně zlevnit. Jak na to? Vaše cesta teď povede na www.ideska.info. IDSka. Jedna jízdenka pro celý kraj.
2: Krajiny zahalené tajemstvím i vnitřní svět člověka. Šikanédr, Slavíček, Mol a další mistři symbolismu a secese vás vtáhnou do světa přírody a melancholie s neopakovatelnou atmosférou. Výstava Sny o krajině na Hluboké do 22. listopadu. Alšova Jihočeská galerie. Umění vidět a vnímat.
3: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
4: Zábava vlny tobogány.
5: Co vás čeká?
4: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
5: Plno tobogánů a skluzovek.
4: Tak všichni rychle do plavek.
5: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
4: Relax, drinky, animace.
5: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
4: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
3: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
6: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na Carglass.cz.
7: Carglass opraví, Carglass vymění.
8: První krůčky bez rodičů, první přátelství a první velká dobrodružství. To vše a mnohem více zažijí děti v dětské skupině Mojné. Více informací na dsmojné.cz nebo na telefonu 603 206 233. Dětská skupina Mojné. Malé kroky k velkým zážitkům.
1: Hit Radio.
9: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Alíc a Sebastian na Hit Rádiu Faktor. Rup nám ukázalo i počasí po těch strašných vedrech domů. Na jih Čech dorazily velice silné bouřky. Co jsem viděla na internetech, tak padaly i extrémně velké kroupy, větší než 5 cm. Bylo to na Prachaticku. Jestli můžete, podle radaru to vypadá totiž, že ještě z toho nejhoršího nejsme za sebou, tak schovejte auto, stáhněte věci ze zahrady a hlavně buďte opatrní. No a klidně dejte vědět, jak to vypadá právě u vás, jestli padají kroupy, nebo jestli už máte to nadělení za sebou, případně jestli se vám bouřka vyhýbá obloukem. Dejte nám vědět třeba na 800 800 101 nebo na náš WhatsApp 724 883 596. Tam můžete rovnou poslat i video nebo fotku, protože v tuhle chvíli budou obrázky mnohem výmluvnější. Tak ještě jednou číslo na WhatsApp je 724 883 596. Baby.

0: French Affair na Hit Radio Faktor do pondělního odpoledne. Všechny vás zdravím. Zůstáváme v centru Budějic. Jestli jste dneska byli na lanovce, možná jste si říkali, vy jste se zase kochal, že jo, pane doktore. Tentokrát ale nešlo o kochání. Řidič nákladňáku při couvání porazil betonový jonský sloup, který byl součástí letošního festivalu ve městě. Tvořili ho pneumatiky z betonu, některé se rozbily na padrť, škoda je vyčíslena asi na 300 tisíc korun. No, vzhledem k letošnímu tématu festivalu Křehkost je to poměrně ironická tečka.
1: Kultura pod hvězdami míří do Třeboně. V červenci se zámek promění v hrad Karlštejn. Čeká vás muzikál s Kateřinou Brožovou či Markem Vašutem nebo odvážnějších 50 odstínů. V srpnu se těšte na Simonu Stašovou, muzikál Lotrando a Zubejda i koncert Podsta legendám. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
2: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
6: Kniha Jamese Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
5: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
6: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
5: Maitreya. Inspirace srdcem.
7: 21 Pilots.
8: Lord.
7: Teddy Swims, LP a ty na jednom místě.
9: Na jednom místě.
7: Vyhraj čtyřdenní vstupenky na festiák
8: Kalados of Ostrava od Allegro.
7: Každé všední ráno ve snídaní šampionů na Hit Radio.
10: Hit Radio Faktor.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

David Guetta tady svým Stones & Tie na Hit Radio Faktor Gone, Gone, Gone. A já jsem se ptala, kam utíkáte přes léto vy, kam se chystáte na dovolenou, přišla mi i tahle zpráva. Já jezdím dvakrát do roka, Velikonoce a teď na 3 týdny do Chvalšin. Od roku 2010 nemá to chybu. Čus, traktorista Jindřej z Meziboří.

0: Tiësto a Karol G na Hit Radio Faktor. Za 2 minuty budou 4. Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, tak na jihu českých silnicích úřadují i bouřky. Pozor si, aktuálně dávejte u Blatné. Když byste jeli od Lažan na Milčice, tak tam padl přes komunikaci strom, je úplně uzavřená, probíhají tam odklízecí práce. Snad by to nemělo trvat dlouho, budu to s vámi sledovat. Opatrně si, nebo buďte opatrní, stále i ve Zlivy v ulici Čapkova, kde havaroval osoba, který je čas ukončení ve 4:45. A ještě jednou Blatná, silnice 20 mezi Blatnou a Tchořovicemi. Tam havaroval nákladák, to už jsem říkala před hodinou, ale aktualita je, že silnice je úplně uzavřená, jo? Probíhají tam záchranné a vyprošťovací práce, takže tam rozhodně počítejte se zdržením. Buďte opatrní, šťastnou cestu a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Hledáte místo pro rodinnou oslavu, svatbu, firemní večírek nebo dobrý oběd? Přijeďte do penzionu u Černého Čápa v Horní Lhotě u Lásenice. Nabízíme poctivou domácí kuchyni, denní menu a také příjemné ubytování. To vše v krásném prostředí u řeky Nežárky. Penzion u Černého Čápa. Místo pro vaše zážitky i výjimečné okamžiky.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
6: Máme 16 hodin, krátké zprávy a s nimi Bára Purkartová. Pěkné odpoledne. Regulace cen pohonných hmot bude pokračovat minimálně do 19. července. Rozhodla o tom vláda. Pokud se do té doby situace na trhu s palivy stabilizuje, vrátí se jejich prodej od 20. července k běžné praxi. Dosud platné opatření původně počítalo s ukončením už na konci června. Detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu ukončili vyšetřování bitcoinové kauzy. Stranám do poloviny července umožní prostudovat vyšetřovací spis a učinit návrhy na doplnění vyšetřování. Případ souvisí s darováním bitcoinů rezortu spravedlnosti od odsouzeného drogového dílera Tomáše Jiříkovského. Obvinění jsou 4 lidé. Záchranné složky teď zasahují v Olomouci. V bývalém areálu pivovaru došlo k hromadné otravě oxidem uhelnatým. Podle posledních zpráv zdravotníci ošetřili 7 lidí. Jeden člověk byl v kritickém stavu a bylo nutné ho resuscitovat. Příčina otravy je v šetření. Čeští fotbalisté si v žebříčku reprezentací FIFA po vyřazení ve skupinové fázi na mistrovství světa pohoršili o 8 pozic. Klesli až na 48. příčku a jsou tak nejníž od dubna 2019. V čele pořadí zůstali obhájci zlata z minulého šampionátu Argentinci. Na druhém místě pak Francie vystřídala Španělsko.
7: Navštivte vodárenskou věž v Českých Budějovicích. Příběh vody vás překvapí. Více na www.vodarenskavjezd.cz.
0: Někde řádí bouřky, někde máte pořád výheň. Zítra to bude o něco lepší, co se týče té výhně, ale bouřky nás budou provázet i úterkem, mají být místy i silné, tak bacha na to. Jinak obloha oblačná, ráno a večer zatažená a teploty takové saunové, 28 až 31.
4: Hit Radio Faktor.
0: 2 minuty po 16. hodině, dobré odpoledne přeje Jana. Co se těch dnešních bouřek týče, tak jsem před chvílí na naše sociální sítě dávala video od Lhenic, které natočila naše víkendová Andy. Podívejte se, jaký kroupí dneska zničili střechu a klidně nám dejte do komentáře vaše, i když pevně věřím, že se to u vás obešlo bez větších škod.

Bloodrunny na Ray Dalton, ladíte Hit Radio Faktor 8 minut po 16. hodině. Hezké pondělí přeju. Počasí se nám pokazilo, hlavně u nás doma na jihu, ale ne úplně všude, navíc jsou prázdniny, takže se koupeme tak jako tak, že jo. Jestli se chystáte k vodě, tak mrkněte předem i na její kvalitu. Hygienici teď varují hlavně před Orlíkem. U Podolska platí kvůli sinicím a vodnímu květu dočasný zákaz koupání. Horší známku má i Orlík u Radavy a zhoršená voda je taky na Lipně. Nejhůř dopadla pláž v Černé Pošumaví, ta dostala 3, pláže v Lipně nad Vltavou a v Horní Plané byly hodnoceny 2 a koupání je tam nadále vhodné. Dobrá zpráva pro Třeboňsko, rybníky Hejtman a Staňkovský jsou podle hygieniků v pořádku a bez omezení, tak příjemnou koupačku přeju a posílám další hity. Za 100 let na Hit Rádiu Faktor.

0: Alibi, Ella Henderson a Rudimental na Hit Radio Faktor. Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Pozor si dávejte na silnici u Nové Vsi u Českých Budějovic. Je to v části Nová Ves, stará část. Havaroval tam osobák, projíždějte se zvýšenou opatrností. Bacha na silnici 173 u Řepice na Strakonicku. Tam je taky havárie osobáku. Opatrně na silnici 158 u Kaplice. Tam se srazily dva osobáky a policie také hlásí lidi na dálnici na 123. kilometr ve směru na Budějce. Je to u Chotýčan. Jak jsou ty molky? Možná někomu došel benzín, těžko říct takhle z hlavy. Hlavně bacha, přeju šťastnou cestu a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Koupkolo.cz, prodejce jízdních kol a cyklistického vybavení s 20letou tradicí, pořádá i letos Koupkolo.cz MTB Trilogy třídenní etapový závod horských kol.
2: 4. až 6. července v Teplicích nad Metují.
1: Přijď si zazávodit nebo zkusit jen jednu etapu. Součástí závodu jsou i dětské závody. Více na mtbtrilogy.com.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
4: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
5: Carglass opraví, Carglass vymění.
6: Na víkend, na týden nebo rovnou na celé prázdniny?
7: Fantastické ubytování pro páry i rodiny a zábava pro všechny.
6: To je Nahoru Resort Monínec.
7: Dětský program.
6: Letní kino.
7: Nová bobová dráha.
6: A hvězdné čtvrtky.
7: O prázdninách vystoupí
6: Petr Kolář,
7: Jakub Machulda,
6: Hypochondr
7: a třeba i Jakub Smolík. Nahoru Resort Monínec. Zábava začíná tady.
6: Všechny atrakce a možnosti ubytování najdete na www.nahoru.cz.
8: Chata Na Pile v Sedlici je opět otevřená. Zastavte se na poctivou domácí kuchyni, výletní oběd, večeři nebo jen tak na něco dobrého. A když se vám nebude chtít domů, můžete zůstat přes noc. Chata Na Pile nabízí příjemné ubytování ve 2- až 4-lůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením. Ideální místo pro rodiny s dětmi, páry i partu přátel. Chata Na Pile v Sedlici. Domácí pohoda, kam se budete rádi vracet.
9: Hit Radio.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: Hantrix, AJ a Audrey Nuna na Hitrádiu Faktor 16:27.
1: Kam vyrazit?
0: Od 1. do 6. července jsou v Budějcích Můzy na vodě koncerty přímo na slepém rameni Vltavy u Sokoláku. Každý večer od 9:30 a vstup je zdarma. Vystoupí třeba Kateřina Kněžíková, Daša, Laco Déči, Fleret nebo Štefan Margita. Od 2. do 12. července se v Dačicích koná festival Dačická kostka, kde se potká hudba, divadlo i pohádky pro děti. Tam dorazí mimo jiné Jana Paulová, Pavel Zedníček, Michal Prokop, Hop Trop nebo ABBA World Revival. A v pátek 3. července můžete začít prázdniny tanečně. Ve Vimperku bude disco pod širým nebem, letní kino, DJové, drinky, chillout zóna a po půlnoci ještě afterparty.
1: Více tipů najdete na hitradiofaktor.cz.

0: Hit Radio Faktor.
1: Zlepši si náladu.
2: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: Marta, Declan J. Donovan na Hit Radio Faktor. Přehnaly se nám tady bouřky, které komplikují i dopravu. Mezi Vimperkem a Čkyní momentálně nejezdí vlaky. Trať je po bouřce podmáčená a navíc na ní popadaly stromy. Nejvíc srážek spadlo na Prachaticku. Podle meteorologů napršelo během krátké doby 50 až 60 mm vody a amatérská stanice v Bohumilicích dokonce za hodinu zaznamenala až 100 mm. Bouřky se zatím drží hlavně v oblasti Šumavy a Novohradek. Odpoledne se objevily i kolem Budějic, padaly velké kroupy a riziko může podle meteorologů trvat až do 8 večer. Takže jestli někam vyrážíte, radši si předem zkontrolujte spojení i aktuální situaci na silnicích. A hlavně opatrně.
1: Pro dokonalý fotbalový zážitek je tu Hisense. Užij si perfektní obraz i zvuk s RGB mini LED televizí i vychlazené nápoje z americké chladničky. Hisense, oficiální sponzor FIFA World Cup 2026.
2: Čtyřkolky Bavorov. Hledáte nový stroj? U nás vám vybereme ten nejvhodnější. Čtyřkolky Bavorov. Zařídíme přihlášení, splátky i odvoz k vám domů. Čtyřkolky vykupujeme a nabízíme protiúčet. Čtyřkolky Bavorov. Specialista na čtyřkolky a pracovní příslušenství. Čtyřkolky.bavorov.cz.
3: Buongiorno. Italské dny v prospánku pouze od pátku do pondělí. Čeká na vás sleva 20% na dokonalé matrace a polštáře Berdormire. Italské dny a slevy 20% od tohoto pátku a jen do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
4: Chata na Pile v Sedlici je opět otevřená. Zastavte se na poctivou domácí kuchyni, výletní oběd, večeři nebo jen tak na něco dobrého. A když se vám nebude chtít domů, můžete zůstat přes noc. Chata na Pile nabízí příjemné ubytování ve 2 až 4 lůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením. Ideální místo pro rodiny s dětmi, páry i partu přátel. Chata na Pile v Sedlici. Domácí pohoda, kam se budete rádi vracet.
5: Osaka právě otevírá v nákupním centru Géčko. Nechte se zlákat vůní poctivého ramenu, čerstvým poké a specialitami japonské kuchyně, které vás vezmou na výlet plný chutí. Ať už máte chuť na rychlý oběd, lehkou večeři nebo něco, co jen tak někde neochutnáte. Osaka v Géčku. Přijď ochutnat Japonsko.
1: Hit Radio Faktor.
6: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

John Newman na Hit Radio Faktor 16.50. Brousím tady po internetu a našla jsem zajímavou zprávu. Naháč dělal u brněnské přehrady stojíky a kotouly, strážníci ho spoutali. Zřejmě mu bylo horko, chtěl si zároveň i zacvičit, nakonec dostal pouta. Prosím vás, jestli se někam chystáte k vodě, jo? Tak radši

0: Gustavo Lima a skvělá letní nálada na Hit Radio Faktor. Bude 5. Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Vypadá to, že situace se docela uklidnila, ale pořád nám tady visí nehoda na silnici 20 u Blatné. Když jedete nad Chořovice, tak na úrovni Hřečic bůral nákladák. Podle policie je to tady uzavřené, probíhají záchranné a vyprošťovací práce a čas ukončení je napsán na 18.25. Přeju šťastnou cestu, buďte opatrní a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Pohodu na cestách vám přeje autoservis Karlín České Budějovice. Nadstandardní servis za standardní ceny. www.autoservis-karlin.cz. Těšíme se na vás.

0: taky na www.levnězčiny.cz.
1: Hit Radio. Už je to 20 let, co Česko naposledy bojovalo o světový fotbalový trůn. Od té doby jsme na světový šampionát čekali až doteď. Fotbalové mistrovství světa v Mexiku a Americe je tady. Bavte se, fanděte a držte palce českému týmu s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radiu Faktor.
2: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
3: Matracezahubičku.cz.
1: On air.
4: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Faktor.
5: Je 17 hodin, českobudějovické aktuality a Bára Purkartová. V atraktivní turistický cíl se promění nefunkční vodojem v lokalitě Švábův Hrádek.
6: Naším hlavním cílem je vlastně to nové využití toho vodojemu z 80. let minulého století, který všichni známe na Švábově Hrádku, k rozhledně, protože je zde velmi krásný výhled a architektonická kancelář Měl, která zpracovala ten vítězný návrh, představila opravdu velmi krásné řešení takové stavby.
5: Prohlásil náměstek primátorky Lubomír Bureš. Vodojem nikdy nebyl využíván. Je vysoký 40 metrů a z jeho vrcholku se otevírá krásný výhled na Českobudějovicko. Po zpracování projektu bude realizace stavby zahrnuta do městského rozpočtu. České Budějovice dále uvažují o využití sousední budovy, kde by mohl být postaven výtah nebo plošina pro handicapované spoluobčany, který by i jim poskytl krásné výhledy do okolí. V létě budou moci Budějčáci i návštěvníci města navštívit zajímavou výstavu fotek, na kterou zve primátorka Dagmar Škodová-Parmová.
7: Milí Budějčáci, ráda bych vás pozvala na výstavu fotografií kluků z Budějc. Tomáš Navara a Pavel Oberfalzer budou celou letní sezónu vystavovat v naší výstavní síni v Radnici. Přijďte už 30.6. v 17 hodin na vernisáž.
5: Expozice představuje výběr fotografií, které zachycují známá i méně známá zákoutí českých Budějovic. Autoři prostřednictvím proměn světla, ročních období a neobvyklých perspektiv odhalují krásu města tak, jak ji běžně nevnímáme. Vstup je samozřejmě volný.
8: Navštivte vodárenskou věž v Českých Budějovicích. Příběh vody vás překvapí. Více na www.vodarenskavjezd.cz.
9: Co nás čeká zítra? Od sluníčka bychom si měli odpočinout, protože podle předpovědi bude hlavně oblačno, ráno a večer úplně zataženo. Přeháníky a bouřky ze začátku ojedinělé, později, ale četně a místy i silně. Teploty 28 až 31 a na horách 24 až 27.
1: Hit Radio Faktor.
9: 2 minuty po 17. hodině ve studiu je Jana. Všem ještě v této hodině budu přát hezké pondělí. Doufám, že ho máte v klidu a že vám kroupy nespůsobily žádné velké škody. Na co se podíváme? Na to, jak se zadarmo dostat na festival Colors of Ostrava a taky, jak to vypadá s prvoligovým fotbalem na jihu Čech. Teď ale One Republic.

Eva Farná a Miraj na Hit Rádiu Faktor. Dobré odpoledne a do domoviny těchto interpretů tento týden vyrážíme ve snídani šampionů. Cars of Ostrava, skvělý festival, který se nezadržitelně blíží a vy si u nás každé ráno můžete vyhrát 2 čtyřdenní vstupenky od Allegro v hodnotě 9 580 korun. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, LP, Moby. Myslím, že i Miraj s Evou Farnou se na to přijdou podívat. Jestli i vám to zní jako plán na parádní léto, tak nezapomeňte, připravte rychlé reflexy, zítra ráno telefon k ruce a soutěžte v rychlé pětce. Podrobnosti najdete i na našem webu hitradiofaktor.cz.

0: Justin Timberlake na Hit Radio Faktor 17:17. Bohužel musíme na silnice. Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Čerstvá zpráva z Budějic dorazila na náš WhatsApp s číslem 724 883 596.
1: Čauky na Otavský, bouračka, jakoby u Alzheimer centra, dvě auta v sobě a tvoří se kolony, protože jsou tam přímo na přechodu, takže to se musí objíždět a čekám, že tam přijedou každou chvíli policajti a bude to tam kivadlově, jo. Tak ať lidi, co pojedou na Vrbný a podobně, ať ví.
0: Díky moc za informaci a přidám ještě jednu z Tábora. V ulici Klokotská havaroval náklaďák, projíždějte tam se zvýšenou opatrností. Přeju šťastnou cestu a vaše dopravní info buď hlašte přes WhatsApp 724 883 596 nebo volejte na 800 801.
2: To musíte zažít se Slevomatem na Hit Radio.
3: S námi ve studiu je opět Richard ze Slevomatu, ahoj.
4: Ahoj Kubo, zdravím i posluchače. Dneska popravdě nemám úplně nic připravený, takže co by tě tak zajímalo? Nějaký tip na zážitek, na dárek, nějaká slevička?
3: No tak počkej, tak já se zamyslím.
4: No stres, jsme jenom v éteru, v pohodě.
3: No dobře, tak já myslím, že se docela nabízí trochu tě vytěžit ohledně nějakých dovolených.
4: Jo, to je dobrý nápad.
3: Máme léto, prázdniny, vlastně hlavní sezóna.
4: Přesně, taky pojedu na dovču, přes Slevomat samozřejmě. No napadlo mě teď, nemáme tolik času, takže vypíchnu prostě jedno zajímavé místo, který by mohlo být super pro každýho. Je to nejdelší hotel v Polsku.
3: Říkal jsi nejdelší hotel?
4: Jo, je to brutal, teď jsme tam točili. Merkur Resort se to jmenuje v polských Beskydech.
3: Aha.
4: Taková dlouhá budova, takový půlměsíc, luxusní nový hotel z roku 24, tuším. Jako architektonicky je to bomba, je to v horách, vlastně je to jeden z nejvejš položených hotelů v Polsku, takže výhled z pokoje hustej. Vevnitř asi 4 restaurace, obří wellnessko, bazény, takovej ten unikát, kam se jako chceš vrátit.
3: Tak to zní velmi, velmi zajímavě, říkal si Merkur Resort, jo. Pouknu na to.
4: Super, a teď u nás na Slevomatu běží i obří kampaň zaměřená na cestování, tím, že začínají prázdniny, takže tam najdeš spousty hotelů s pěknou slevičkou.
2: To musíte zažít se Slevomatem na Hit Radio. Hit Radio. Zima, mokro, vítr a přesto ten nejlepší výlet ever. Jestli tě počasí zkoušelo a ty jsi to s kámoši stejně užil, vyprávěj nám o tom. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na web o svém nejlepším výletě v nejhorším počasí a vyhraj si značkové outdoor vybavení od 4Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
5: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
2: Hit Radio. Když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hit Radio. Tady bude jen pro vás. Léto zní líp s Hit Radiem. Hit Radio.

Na Hit Rádiu Faktor Kato a John, Turn the Lights Off, zhasněte světla, tak to se hodně volalo o českobudějovickém střeleckém ostrově. Já už jsem o tom mluvila v pátek a dneska to má zase o něco jasnější obrysy, ale vypadá to, že by se mohlo rozsvítit. Jeho český fotbal se totiž možná vrátí do první ligy trochu oklikou, a to přes Táborsko. Karviná stáhla odvolání proti vyloučení z nejvyšší soutěže a liga se teď má doplnit zpátky na 16 týmů. A jako první má nabídku dostat právě FC Táborsko. Klub má na rozhodnutí 72 hodin, takže teď se řeší všechno najednou. Finance, zázemí i stadion. Ten táborský totiž prvoligové parametry nesplňuje, takže pokud by Táborsko nabídku přijalo, zápasy by se pravděpodobně hrály v Budějcích. Takže fotbalové Dynamo se rozjíždí, možná je to spíš domino, a na jihu Čech se bude čekat, jestli první liga bude nebo ne.

Jubla Klingande na Hit Radio Faktor 17.39. Naposledy už na vás promlouvám dneska, ale ještě než vás úplně propustím, tak co se dá slavit zítra? Jeden z sociálních sítí. Můžete si dát předsevzetí, že tam budete jen 5 minut. Třeba za hodinu zjistíte, že sledujete video, jak někdo skládá ručník do tvaru labutě. Může se to stát. Je taky Mezinárodní den asteroidů a den pozorování meteorů a aby toho nebylo málo, čeká nás i úplněk. Přesně po půlnoci z dneška na zítřek, takže jestli se vám nebude dobře spát, nemusí to být ani kafem, ani vedrem, může zatím stát měsíc. Tak se mějte krásně, faktoráci. Klidnou noc přeju a když ne klidnou, tak aspoň poeticky úplňkovou a zítra ve 3 se na vás budu těšit.

0: taky na www.levnězčiny.cz.
1: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
2: Taky nechcete končit léto větou.
3: To zase nějak uteklo, viď?
2: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
4: Mami, ten Superland byl boží.
5: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
6: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
7: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
8: Čau!
9: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
2: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
9: Romantika.
2: Sportáky.
9: Zábava pro děti a mnohem víc.
2: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
10: Firma na zážitky.
9: CZ.
11: Firma Havelka uhelné staly, dobrý den.
12: No konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
11: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
12: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
11: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
12: Takže ono je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce června i pro Táborsko, Strakonicko, no a celé jižní Čech.
13: Osaka právě otevírá v nákupním centru Géčko. Nechte se zlákat vůní poctivého ramenu čerstvým poké a specialitami japonské kuchyně, které vás vezmou na výlet plný chutí. Ať už máte chuť na rychlý oběd, lehkou večeři nebo něco, co jen tak někde neochutnáte. Osaka v Géčku. Přijďte ochutnat Japonsko.
14: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
15: Ale mezi náma žije třeba, a to mě překvapilo, Vinetu, Wednesday, Chingis nebo třeba Ninel.
16: Ninel je mimochodem Lenin pospátku.
15: Fakt to? A jo.
17: A jo.
15: Ninel Grinerová.
16: No, ježiš.
15: Ty vole, ale Vinetu Jošt, tak počkej. To by bylo geniální. Je 8 hodin, krátké zprávy a Vinetu Jošt.
16: Takhle nesmíme pořád zapomenout na tu análku z Opavska, že jo?
15: No tam vlastně, tam je taky, no, tak to by se mohla jmenovat takhle ty.
16: Ježiš, co
15: hele, kolik stojí to přejmenování, já vám to zaplatím, jdem do toho.
14: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem.

blištivých měst, v nich milion dveří. Za nimi labirinty cest, co mě lákají dál. A nad tím vším ještě víc hvězd, chceš

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Dál se odstraňují následky po vážné nehodě na Strakonicku. Jak už od nás víte, omezení čeká na příjezdovce do Blatné směrem od Chořovic, kde havarovalo nákladní auto. S opatrností projedete. Další dopravní info volejte k nám na číslo 800 800 101.
3: Pohodu na cestách vám přeje autoservis Karlín České Budějovice. Nadstandardní servis za standardní ceny. www.autoservis.karlin.cz. Těšíme se na vás.
4: Buongiorno. Italské dny v Prospánku pouze od pátku do pondělí. Čeká na vás sleva 20% na dokonalé matrace a polštáře Berdormire. Italské dny a slevy 20% od tohoto pátku a jen do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe. Pro doma.
5: Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profi nářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz. Prodoma.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
7: Hi, this is Ed Sheeran.
8: Hi, this is Madonna.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
9: On air.
8: Online.
9: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
10: Je 18 hodin, dobrý podvečer u zpráv přeje Lucie Daňková. Dálniční známky nebudou pravidelně každý rok zdražovat. Vláda dnes schválila návrh na zrušení pravidelné valorizace a zachování ceny roční známky 2570 korun. Návrh zachovává slevy pro nízkoemisní auta. Novelu teď dostane k projednání sněmovna. Prezident Petr Pavel na summit NATO v Ankaře pojede, byl akreditován. Hlavou delegace ale bude premiér, uvedl to Andrej Babiš po jednání vlády.
11: Pan ministr Masinka už minulý týden v pátek na základě rozhodnutí ústavního soudu doplnil na seznam delegace prezidenta Pavla a jeho doprovod. Vláda potvrdila, že v čele delegace bude premiér, tak už jak bylo rozhodnuto dříve na základě usnesení vlády.
10: Babiš zároveň vyzval Pavla, aby na účasti na summitu NATO netrval. Meteorologové před 16. hodinou odvolali smogovou situaci v Praze a Středočeském kraji, kde platila kvůli vysokým koncentracím přízemního ozonu od nedělního odpoledne. Už v noci na dnešek skončila zhruba po třech dnech s ohledem na zlepšené rozpylové podmínky i smogová situace v Ústeckém kraji. Naši fotbalisté se v žebříčku reprezentací FIFA po vyřazení ve skupinové fázi na mistrovství světa pohoršili o 8 míst a klesli na 48. příčku. Jsou nejníže od roku 2019. V čele pořadí zůstali obhájci zlata z minulého šampionátu Argentinci a na druhém místě je Francie.
12: Navštivte vodárenskou věž v Českých Budějovicích. Příběh vody vás překvapí. Více na www.vodarenskavjezd.cz.
10: V noci zataženo oblačno, na většině území přehánky místy bouřky, které budou ojediněle i velmi silné. Na východě zatím jasno, noční teploty je 21 až 17, přes den většinou pod mrakem a v jihovýchodní polovině Česka ještě polojasno. Večer přehánky a bouřky budou četnější, dokonce opět i silné a bude rozdíl v teplotách. V Čechách většinou 25 až 30 stupňů, na Moravě a ve Slezsku ještě 33 a na jihu Moravy 36.
13: Krásný večer, 2 minuty po 18. hodině. S vámi Kateřina Pechová. Společně pojďme vyzvat déšť. Ideálně bez těch krup, co řádí už třeba na jihu Čech. Doufejme, že ty vás minou. Ale ty nejlepší hity, ty vás neminou. To nejlepší z 80., 90. a milénia. No a právě teď je tu Alanis Morissette a Thank You.

Naprostá legenda Felicita Albano a Romina Power na Hit Radio. Krásný večer vám všem, co stále očekáváte déšť. Jo, doufejme, že přijde. Třeba na jihu tam už je, taky se tam o něco ochladilo. Zároveň s tím ale přišly i až 5-centimetrový kroupy. Tak to je blbý, že jo? Ale věděli jsme, že to bude mít samozřejmě i nějaký negativa, ten déšť. Jde to opravdu od jihu, takhle přes celý Česko, tak uvidíme, kdy to dorazí k vám. Držím pěsti, ať přijde jenom to hezký, příjemný ochlazení bez těch chrup. Ideálně a bez toho štíleného větru. Tak jenom prosím vás, buďte připraveni, schovejte pro jistotu venku věci. No a pak už jenom tanec deště, no. Jo, aby jsme ho jako přivolali, nenápadně. Gareth Gates, ten by mohl pomoct.

0: To je skvělý, co? Madonna, Ray of Light, posloucháte Hit Radio. Song z roku 1998. My se ale v rámci našich skvělých songů na Hit Radio Classic, což je to nejlepší z 80., 90. a milénia, posuneme ještě o něco víc zpátky. A to k songu, který, jakmile slyšíte, tak vzpomenete i na ten film, se kterým souvisí. Film, ve kterým vládly uplý trikoty, divoký taneční pohyby. Jasně, mám na mysli Flashdance, ten si dáme už za malou chvíli. Irene Cara, k tomu taky Bon Jovi nebo Whitney Houston.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady.
3: Zábava vlny tobogány.
4: Co vás čeká?
3: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
4: Plno tobogánů a skluzovek.
3: Tak všichni rychle do plavek.
4: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
3: Relax, drinky, animace.
4: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
3: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
2: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
6: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
7: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
6: A dárek je váš, tak ušetřete
8: Tisku levně CZ.
9: Náplně hned.

Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio. Když jste v práci sami. Zatímco jsou všichni ostatní na dovolené. O vaši společnost se postaráme my. Léto zní líp s Hit Radiem. Hit Radio.

0: Whitney Houston a Enrique Iglesias společně na Hit Radio. No a na Prachaticku, konkrétně ve Vlachově Březí, měli včera extrémně zajímavý výjezd hasiči. Možná jste to zachytili, každopádně před 10:00 výjížděli hasiči k ohlášenému požáru chaty. Jo. Samozřejmě blbý, jelo hned několik aut. No a hledali, nemohli to najít. No až si myslím, že si valná většina z nás vzpomene na tohle.
1: Podívejte se! To snad není možný!
0: Ano, přesně tahle scéna, akorát bez paní učitelky, se opravdu odehrála, protože paní, která oznamovala požár, viděla pouze odraz silného měsíce, a tak hasiči sami říkali, že se aspoň jako zasmáli, přece jenom jim to tam na jihuček poměrně blízký. Tak doufám, že každý další požár bude jenom krásný zapadající slunce.

0: A World Without You, Bad Boys Blue, posloucháte Hit Radio, krásný večer. Krásný pondělní večer, tak co, jak se cítíte? A co víc, jak je u vás? Jak to tam vypadá? Schválně, klidně pošlete fotku na 777-937-777 na WhatsApp, nebo to jenom popište do SMSky. Jak je u vás? Už se dá dýchat, nebo stále čekáte? Co stále je ten stav, kdy vylezete ze sprchy a za dvě vteřiny jste spocený? Dejte vědět, jsme v tom spolu. Já věřím, že to vydržíme. Jo, taky co jiného nám zbývá, že jo? No a k tomu to nejlepší pro vaše uši. Za chvilku s námi YouTube, taky Vangelis nebo Dario G.
1: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
4: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
3: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
4: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
3: Maitreya. Inspirace srdcem.

0: taky na www.levnězčiny.cz.
1: Potisk trička, byla byl CZ.
2: Jsem řidič busem a rozvážím cestující po jižních Čechách. Pojď řídit s námi. Spolehlivost a bezpečnost je mé druhé já. A právě teď hledáme další posily. Nabízíme slušné peníze, zaměstnanecké benefity a zaplatíme ti i řidičský průkaz. Více na www.busem.cz.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Čím více jezdíte, tím méně platíte. To je IDSka. Nový integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje. Cestujete každý den do práce nebo do školy? Pak právě pro vás je určeno nové předplatné jízdné, které vám může cestování výrazně zlevnit. Jak na to? Vaše cesta teď povede na www.idska.info. IDSka. Jedna jízdenka pro celý kraj.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
4: Krásný pondělní večer vám všem, jste s Hitrádiem Klasik, to znamená to nejlepší z osmdesátek, devadesátek a milénia. A k tomu patří samozřejmě třeba Spice Girls a my si dáme tu sporty. Ano, je tady Melanie C, I Turn to You, tak si to užijte.

Tohle show OMD, Walking on the Milky Way. Vy posloucháte Hit Radio. Krásný večer. Situace v Česku taková hodně jako různá. Jo, jakože začalo to v jižních Čechách, teď hasiči mezi 3. až 6. měli spoustu práce na jižní Moravě. Obecně je to takový divoký. Já jsem se vás ptala, jak to vypadá. U vás třeba Renča píše asi v Aši 23 stupňů polojasno. To je krásný. 23 stupňů, ten vzduch, který tam musí být, jo, nádhera. Milena z města nad Metují píše hřmí, ale ani kapka, tak to doufejme, že se ještě rozprší ideálně. No a třeba Renča z Lipenská, ta píše 30 stupňů, slunečno, bazén vyhřátý ještě z víkendu 31. No, tak to vidíte, jo, Česko je aktuálně takové hodně rozmanité. Vypadá to, že pokud chcete chladněji, zajděte si do Aše. Naopak, pokud se chcete ještě doopálit, tak Lipensko ideální. Nebudem si držet pěsti, jo? A budem u toho poslouchat to nejlepší z 80., 90. a milénia. Tohle je Glenn Medeiros. Jdeme na to.

Katatonia, Mulder a Scullyová, posloucháte Hit Radio. 29. červen, ano, ani jsme nemrkli a půl roku skoro za náma. Hustý, co? Každopádně dneska je jahodový úplněk. Asi to nebude tím, že chutná po jahodách, nevím, to asi nezvládneme otestovat. Co je na tom důležitého? Je to, že pokud jste se třeba stejně jako já a spousta lidí v tomhle horku už pár dní vůbec nevyspali, je dost pravděpodobný, že se nevyspíte ani dneska. Ano, jsem poslíček skvělých zpráv. Ale ty nejlepší hity, ty pro vás mám. Za chvilku Alana Miles a Black Velvet, k tomu Inxis nebo Maxar.

0: Another Night, Mexar a Real McCoy právě teď na Hit Radio. Krásný večer, máváme na Palavu. Prosím vás, jako to, že se tam napijou lidi, to víme, jo. Hele, pozor, tam pije dost i hmyz. A ne takový to, že tady se včela napije piva, jo, to vůbec ne. Tam normálně probíhají obří mejdany, pití teče proudem a tyhle mejdany se konají každý večer v pastevních lesích, protože hmyz tam chodí hodovat na skvašené míze dubu. Prostě si tam chodí normálně vylejt. A to je jako, je to jak mezi lidma, úplně, jo. Normálně absolutní nepřátelé se tam potkají u pití, takže zapomínají na nenávist, jo. Opilost se projevuje fakt malátností. Sosáček si dorazí smočit i takový ty fajnovky z řadu motýlů. Prostě normálně se tam potkávají, nasávají, jako na rozdíl od naší hospody, asi akorát nepodávají telefony, jo. Ale normálně se tam prostě potkají třeba i roháči, což jsou, víme, takový ty frajeři, který se chtějí porvat o samičku. Hele, a jak jsou na tom dubu, jo, tak jsou úplně v pohodě se všema. Najednou jsou to strašní kámoši, fakt to na ně funguje úplně stejně. Jen by mě zajímalo, jestli si pak zpívají tak jako my.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámem, stříny se stávají zatáčky, točí se světcem na straši.
0: Hele, těžko říct, škoda, že jim nerozumíme, ale jo, mohlo by to takhle znít. Teď jsou tu MIG 21, snadné je žít.
2: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

požene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když se trubka

Tohle jsou Waterboys a The Hole of the Moon. Vy posloucháte Hit Radio. No, pojďme si říct, že jeden ze zpěváků, muzikantů, který můžeme poslouchat asi pořád dokola, to je Sting. Jo, nebo jako, jo, můžete se hádat, ale ať už je solo nebo s kapelou Police, tak je to prostě skvělý. No a zvlášť, když je to zrovna jeden z nejlepších 500 songů světa, což na tohle místo ho zařadil časopis Rolling Stone. A v podstatě je to třeba největší hit roku 1983. No protože chcete poslouchat, že Sting bude sledovat každý váš krok a každý váš dech, že jo? Jo, je to skvělý. Police si dáme za chvilku, k tomu Pet Shop Boys nebo Christina Aguilera.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
3: Krásný večer, 8 hodin, s vámi Kateřina Pechová, samozřejmě to nejlepší z 80., 90. a milénia, teď k víni.

Tony Braxton, Unbreak My Heart. Posloucháte Hit Radio. Bartuňková ovládla dramatickou bitvu, Krejčíková slaví taky postup, Siňaková čelí olympijské vítězce, ale zatím vede, Muchová hraje se Zacharovovou, ale zatím taky vede. Huf, jo, je to tu. Odstartoval nejslavnější tenisový turnaj světa Wimbledon. Teď aktuálně hrajou vlastně téměř všechny Češky. Neuvěřitelný, ono to v podstatě je takový mistrovství ČR žen. Jo, protože před 15 roky tam vyhrála Petra Kvitová, pak ještě jednou. Od té doby to ještě vyhrály Bára Krejčíková a Markéta Vondroušová. My se tam prostě jezdíme předvádět, protože ty naše holky jsou fakt skvělý. Takže držíme pěsti, ať to ještě těm dvěma, Siňakové a Muchové, projde, ať to ještě vyhrajou a postoupí. No a očividně se fanoušci tenisu mají zase na pár dní na co koukat. Teď už Boston, One in a Million.

Ano, tohle je Dr. Alban a Sing Hallelujah. Posloucháte Hit Radio. Hezký večer. Letní cestování před námi. A schválně, kolik lidí si myslí, že když jedou po Evropě, tak už vlastně nemusí řešit skoro nic. Žádné doklady, žádná pravidla, žádné hranice, jenom volant, Spotify a svačina z benzínky. No, je to představa krásná, ale realita je trochu méně road movie a trochu víc vezme si občanku, hrdino. Kolem cestování po EU se totiž drží pár slušných mýtů. Třeba, že Schengen znamená úplnou anarchii bez kontrol. Neznamená. Platný doklad pořád potřebujete a státy mohou kontroly dočasně obnovit. Další klasika, zpožděné letadlo rovná se automaticky peníze. Taky ne vždycky. Záleží na délce zpoždění, důvodu i okolnostech. A pozor i na roaming, protože jako doma neznamená všude po Evropě. Platí hlavně v EU a EHP, takže třeba mimo tenhle rámec už může účet za data bolet víc než ranní vstávání po festivalu. Na druhou stranu EU v dopravě neřeší jen zákazy a zelené tabulky. Podporuje i modernizaci tratí, spojení a infrastruktury. Takže ano, někdy je to byrokratické, ale někdy vám to taky zachrání peněženku, nervy nebo cestu domů. Další mýty o dopravě v EU najdete na našem webu. A teď už jsou tady Black Milk a jejich 7x, tak si to užijte.

prostě nejde nemilovat. Billy Joel, Tell Her About It. Posloucháte Hit Radio. Blíží se 9. hodina, to znamená, že já se s vámi pro dnešek loučím. Krásný zbytek pondělního večera. Snad se dobře vyspíte i s tím jahodovým úplňkem. Snad se probudíme do krásného svěžího vzduchu. No, můžeme si to rozhodně přát. Uslyšíme se spolu zase zítra v 6 večer. Mějte se krásně, dávejte na sebe pozor. No a za chvíli třeba tohle. Michael Jackson, Blood on the Dance Floor, k tomu Outkast nebo Farao. Tak se mějte krásně, ahoj!

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio Faktor.
2: Wonderland. Far beyond reality, but so

0: I'm Miley Cyrus.
1: Hey, it's Teddy Swims.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.